0: Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je úterý s datem 12. května a svátek má Pankrác. Toto jméno se vyskytuje jen ojediněle. Jeho původ je řecký. Jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrates s významem všemocný. Pokud nás teď nějaký Pankrác poslouchá, přejeme mu k svátku všechno nejlepší.
1: Když o

0: počasí.
1: Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
9: A kde všude nás naladíte?
8: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu nový den, a to úterý 12. května, a svátek má první z ledových mužů, a sice Pankrác. Dnes je Mezinárodní den profesionálních řidičů a také Mezinárodní den zdraví rostlin. Z Blaníku vám přejeme pohodovou noc a dál vám hrajeme hezky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
5: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
4: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned.

0: vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je úterý 12. května a teď pojďme zpátky do minulosti. Před 90 lety bylo v Praze slavnostně otevřeno muzeum Bedřicha Smetany. Stalo se tak v roce 1936 a dnes je to 27 let, co Zemanova vláda rozhodla o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. A to se psal rok 1999. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Hezké ráno s Blaníkem.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je úterý 12. května. Dnes má svátek Pankrác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne na zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy vernisáž zámek Brandýs v obrazech a grafikách. Představí dosud nevystavená díla se zobrazením brandýského zámku. Strážníci v Ústí nad Labem budou poprvé pomocí nových dronů kontrolovat místa, kde pobývají bezdomovci. Přenos díky 5G síti uvidí v dohledovém středisku v centru města. Soutěž robotů Jedobot 2026 startuje v 9 hodin dopoledne v Jedovnici na Blanensku. Ve Zlíně začne divadelní festival Setkání stretnutě, který představuje novinky české a slovenské divadelní scény. Národní zemědělské muzeum v Praze 7 hostí Mezinárodní den zdraví rostlin. Představí veřejnosti význam ochrany rostlin pro zemědělství, lesy, městskou zeleň i bezpečnost potravin. A 10 hodin dopoledne začíná na Vyšehradském hřbitově

každoroční pietní akt při zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve výroční den úmrtí Bedřicha Smetany. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaníka, za 4 minuty už bude 5 hodin a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát třeba Miraj. Život je pohoda, život je fajn. Dále tu budou Pavel Bobek.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou sedí.
0: Ale taky Kabáti a kdo ví jestli.
2: Jak je to s pravdou se šetří možná proto, aby zbyla.
0: Skvělá ráno přeje Martin Císař a Blaník dál bude hrát hezky česky. Česká hodinka je před námi, tak skvělé stávání.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes očekávejte proměnlivou velkou oblačnost, lokální přehánky, četnější v Čechách a výjimečně i bouřky. Teploty přes den mezi 7 a 12 stupni. Toliko počasí, hezké ráno.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
7: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
6: A co by nám mohlo ulehčit?
7: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
6: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
8: Tak, je to totálka.
9: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
10: Martin Císař
11: na rádiu Blaník.
12: Jsem tu a venčuji krásný dobrý den, hezké ráno, je 12. května, je úterý a vy posloucháte rádio Blaník. Za to díky a co dál tady u nás, tak Martin Maxa, Petr Novák a nebo teď skupina Činasky. Tak ať se dobře poslouchá rádio Blaník.

rychlej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Dobré ráno, zdravím vás.
2: Jsme Rádio Blaník.
1: Když se probudíte na těchto vlnách tohoto rádia, dočkali přesně té muziky, o kterou stojíte. Váš Martin Maxa.

0: 5 hodin 9 minut, posloucháte Blaník. A tohle byl Martin Maxa. Další Martin se hlásí od mikrofonu a to jsem já, tedy Martin Císař, a přeji vám krásné dobré ráno. Včera večera v noci se Českou republikou přehnaly poměrně silné bouřky. Nejsilnější byly na Liberecku, ale také na Ústecku. A co se týče dnešního počasí, tak taková jedna bouřka, živá bouřka, dorazí do studia. 16 hodin se můžete těšit na našeho dopravního experta Honzu Rídla. A minule se řešilo také, jak to vypadá u českých dálnic, u českých, moravských a slezských, ať jsem přesný. A spousta míst totiž zahalili v tom uplynulém období odpady. Je to tak, Honzo?
1: Jenom za loňský rok jsme ze všech dálnic jsme odvezli, a teď poslouchejte dobře, 2600 tun nejrůznějšího odpadu. Před 5 lety to bylo o 500 tun méně, jo. Vozíme prakticky všechno, asi by vás ani nenapadlo, co všechno se tam dá najít. Normálně z dálnice běžně odvážíme stavební suť, použitej nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televize, starý počítače, ale pozor, jo, jako mezi pecky patří i takové věci, jako třeba jsme našli opravdu 10 bohužel už uhynulých exotických hadů v odložený krabici. Našli jsme dřevěnou latrínu a vrchol všeho byla úplně fungl nová výřivka. Fakt opravdu ještě se zárukou.
0: To je teda síla, to jsou věci za mě, no nicméně dnes Honza opět tady u nás. Rádio. 16. hodina, Honza Rídl, máte jakýkoliv dotaz, dobrá, napište nám studio@radioblanik.cz anebo SMSku na 603 118 118. Za chvíli Jahoda v podání skupiny Miraj, bude tu písnička Pojď dál a zpívej s Pavlem Bobkem, a tohle, to už je Tomáš Klus a písnička Nina. Pohled na hodiny za 4 minuty, 17:45. Hezké ráno.
2: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dobré ráno, hezké úterý, tohle byly Mirája, písnička Jahoda. Já vám přeji krásné stávání s námi a za chvíli nabídnu Petru Janů, budou tu i kabáti.
2: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří, možná proto, aby jsi byla.
1: A po ránu se podíváme také na počasí krátce s Monikou a Monika má také další ranní zprávy. Za chvíli jsou tu pro vás a za chvíli se vrací i české písničky. Tak hezké ráno a pohodové úterý s námi.
3: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
4: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
3: Počkej. Castle.
4: Castle video. Sakra. Castle video.
5: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
4: Zamkni video.
5: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
5: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
4: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
5: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
6: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
12: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
13: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
12: Více informací o Proemsanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
15: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
16: Rádio Blaník, zprávy.
17: Rádio Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Varování před celnými bouřkami se vyplnilo. Na některých místech je doprovázely také lijáky i krupobytí. Hasiči kvůli tomu mají za sebou desítky výjezdů. Výstraha platí do 6 hodin ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Úřad práce zveřejní informace o dubnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných opět snížil, a to na 4,8% z březnových 5%. Praha chce vybudovat v Holešovicích místo parkoviště u břehu Vltavy agility pro hřiště pro psy. Radní schválili záměr vypsat na práce tender za 12,5 milionu korun. Stavba by měla začít v letošním třetím čtvrtletí. Prezidenti Slovenska procent. Praha chce vybudovat v Holešovicích místo parkoviště u břehu Vltavy agility pro hřiště pro psy. Radní schválili záměr vypsat na práce tender za 12,5 milionu korun. Stavba by měla začít v letošním třetím čtvrtletí. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě.

bouřky. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přehánky sněhové. Srážky budou ustávat až k večeru. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů a na jižní Moravě bude až 14 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A pro...

Tohle byl skvělý Petr Kolář, vy posloucháte Rádio Blaník. David Matásek zítra na Blaníku. Ano, je to tak, bude hostem pořadu Pepovi parťáci. Ten je tu vždy každou středu mezi 16. a 17. Tedy ten pořad, ne David Matásek. Ale určitě tu bude kolega Pepa Černý. Za chvíli dobré ráno, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Užijte si den a buďte s Blaníkem. S rádiem, co hraje hezky česky. Já vám přeji dobré ráno.

0: Vašem šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: Zet.

0: proti gustu, žádný dešputát, takže i snídat se dá špenát, proč ne? Dejte si, co je libo, a k tomu vám budeme servírovat zase české písničky. Už v té příští hodině vás čeká například balet, Kateřina Marie Tichá a taky skupina Lucie. Ale bude toho mnohem víc. Hezky česky na Blaníku i po šesté, teď je 5.54, úterý 12. května. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumavažije.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Či, jak se řekne anglicky zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle Video. Sakra. Castle Video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.

0: Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Studená fronta udeřila naplno, teploty teď po ránu se pohybují jen kolem 5 stupňů. Přes den pak bude střídavě oblačno a polojasno s přeháňkami. Ve vyšších polohách se může ukázat i sníh a teploty se přes den dostanou maximálně na 12 stupňů a bude foukat. Tolik o počasí, teď jsou tu zprávy s Monikou.
0: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
6: Hasiči mají po bouřkách desítky výjezdů. Nálezné za poklad na Trutnovsku je milionové. Slávia se dnes dozví trest za nedohrané derby.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Silné bouřky zasáhly hlavně Vysočinu a Jihomoravy. Hasiči mají za sebou desítky výjezdů, hlavně kvůli zatopeným sklepům, odstraňování bahna nebo pročišťování kanalizace. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet pak na Jihlavsku. Třeba v obcích Vacenovice a Ratíškovice zaplavila voda z okolních polí budovy v areálu bývalého zemědělského družstva. Za poklad u Zvečiny na Trutnovsku bude dvěma nálezcům vyplaceno skoro 12 milionů korun. Podle Králové Hradeckého kraje jde o výjimečný objev, který je největší svého druhu v jeho dějinách. Nálezci loni všechny předměty i hned po nálezu předali pracovníkům muzea. Poklad byl zakopán po roce 1921 a jen hodnota zlata dosahuje 12 milionů. Bezva Fest míří letos do 4 českých měst. Jedná se o největší rodinný festival v Česku, který nabízí bohatý program, jak potvrzuje za organizátory Adela Marková.
8: Je to den plný zážitků, hudby, atrakcí, sportu, her, soutěží nejen pro děti, ale celou rodinu. Nabízíme pestrý program, ve kterém si každý najde to své. A hlavně společné zážitky, které si rodiny odnesou domů a budou z nich žít ještě dlouho po skončení festivalu.
7: V květnu se Bezva Fest uskuteční v Hradci Králové a v červnu v Plzni, Slavkově u Brna a také v Litoměřicích. Disciplinární komise dnes rozhodne o trestu pro Slávy za nedohrané derby. Klubu hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Jednání začne v poledne. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub zakáže pyrotechniku na tribunách a zakrývání obličeje. Klub také navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: S Petrem Slívou.
9: Dobré ráno, další den, další ráno je tady, máme tady úterý s datem 12. května, všechno nejlepší všem pankrácům, k tomu se ještě dostaneme, taky všechno nejlepší všem zdravotním sestřičkám, protože dneska máte mezinárodní den, k tomu se taky dostaneme a taky se dostaneme k účtenkám a k těm se dostaneme už za malou chvíli, protože i dneska se tady na Blaníku bude proplácet. Je 6, dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku. Buďte s námi alespoň na chvilku, ale hlavně po 7 hodině.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tam se totiž každý všední den děje taková zvláštní věc. Představte si, že si něco koupíte, za něco zaplatíte, zaplatíte třeba nějakou splátku nebo já nevím, kroužek pro děti. No a ty peníze se vám potom vrátí zpátky na účet. Jenom tak, protože posloucháte Blaník. Samozřejmě je předtím potřeba udělat jednu maličkost, a to poslat SMS-ku s informací o tom, co byste chtěli vůbec proplatit, a přidat tam i jméno, příjmení a odkud jste, a poslat na 603-118-118. To opravdu udělejte. A když po 7 hodině budete poslouchat Blaník a já vám zavolám a zeptám se, kdo na Blaníku dospíval, a vy mi řeknete to jméno, tak se vám ty peníze potom vrátí zpátky na účet, jako včera Jitce.
3: No tak, abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
4: Karel Gott.
0: Je to tak. Takže tu Zušku máte v čisté zadarmo.
4: Děkuju.
0: Ano, Jitce jsme včera propláceli školné v základní umělecké škole pro dcery. Starší se prý učí na klavír, mladší na kytaru. Poslali jsme jí 3800 korun do čisté. Komu to bude dneska a kam to bude, tak to uvidíme a uslyšíme opět za hodinu. Takže po 7 hodině se do toho dáme a vy máte ještě hodinku čas na to poslat informace o tom, co byste dneska chtěli proplatit. Teď už Freddie Mercury a Love Kills, 8 minut po 6. v úterý 12. května na Blaníku.

0: Freddie Mercury a Love Kills na Blaníku. Docela citelně se nám přes noc ochladilo. Oni teda předtím meteorologové varovali, ale stejně to jednoho překvapí. Co bude dál, to se dozvíme třeba právě teď.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné úterní ráno, jak to dnes bude s počasím, tak to nám prozradí Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Hezké ráno, vypadá to tak, že ve východních částech našeho území je zataženo s doznívajícím deštěm, na ostatním území je zataženo až oblačno, na některých místech přechodně i polojasno a přehánky se vyskytují jen ojediněle. Aktuálně teploty se pohybují zhruba od 11 stupňů na východě našeho území až po 4 nebo 3 stupně Celsia na západě jeho západ. Čech. No a během toho dnešního dne to bude vypadat tak, že se nám relativně už výrazně ochladilo a také se bude rozfoukávat čerstvý vítr, takže pocitově ten dnešní den bude výrazně chladnější než ten včerejší. Jinak na obloze bude převážně proměnlivá oblačnost. Místy se budou vyskytovat přehánky, které budou nad 800 metrů smíšené anebo sněhové. No a odpolední teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě by mělo být o něco málo teplej až 14 stupňů. Kdo se vydá nahoře, tak 1000 metrů bude mít teplotu kolem 4, v Krušných horách bude chladněji kolem 0.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a ještě k té předpovědi počasí přidám jednu docela aktuální informaci. Svítá, už je tam světlo. Teď vám o svítání zaspívá i Lucie na Blaníku.

0: Ava Maria, Ricky je povery na Blaníku. O víkendu se jde pochod Praha-Prčice. Nezávisle na tom, jakou trasu zvolíte, bude potřeba se dopravit na start a potom taky domů, protože po svých už to zpátky asi nepůjde a hlavně se to ani nepočítá. České dráhy posílí naštěstí teda vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku. A více už Vanda Rajnochová z tiskového oddělení.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Tak, všechno je zařízeno, jak tomu ještě dodám, že pochod Praha-Prčice se koná už od roku 1966. To znamená, že tady máme jubilejní ročník. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů. Nejdelší začíná v Praze a část tras je vyhrazena i pro cyklisty, takže až o víkendu potkáte někde zhluk turistů nebo cyklistů, pravděpodobně míří do Prčic. Za chvíli krátké zprávy, k těm míříme právě teď, 6:21.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Zítra se to stane. Přivítám tady na Blaníku dalšího parťáka. A musím říct, že to je můj oblíbený herec. David Matásek přijde. Tak laďte Blaník zítra mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
9: Fizomat stavebniny.
10: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
12: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
13: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
14: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
16: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
15: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
16: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
15: Maxi Dotace.
17: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
18: každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Když potřebujete brýle, tak
21: Pop Optik.
20: Když kontaktní čočky, tak
21: Pop Optik.
20: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
21: Pop Optik.
20: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
21: Pop Optik.
20: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
23: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.
24: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
25: Rádio Blaník. Zprávy.
26: Rádio Blaník.
27: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Voda zaplavila v bouřkách sklepy i silnice na Vysočině a také na jihu Moravy. Hasiči také odklízeli bahno nebo popadané stromy. Řešit museli včera i vlak zasažený bleskem. Místy padaly zhruba centimetrové kroupy. Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Českém Švýcarsku. V případě potřeby víc peněz přislíbilo ministerstvo financí pomoc státu. Králíky na Orlicko-Ústecku otevřou novou sportovní halu za 87 milionů pro 120 diváků. Poprvé k tomu dojde ve čtvrtek. Jedná se o jednu z největších městských investic za poslední dobu. Do házenkářské reprezentace se na play-off o mistrovství světa proti Francii vrací uzdravený kanonýr Matěj Klíma. Nastoupí po dvou letech. Naopak chybět bude jiná ze spojek Dominik Solák, který má zlomený prst. Tolik z největších městských investic za poslední dobu. Do házenkářské reprezentace se na play-off o mistrovství světa proti Francii vrací uzdravený kanonýr Matěj Klíma. Nastoupí po dvou letech. Naopak chybět bude jiná ze spojek Dominik Solák, který má zlomený prst. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.

nám, co vás v poslední době potěšilo. Jakou dobrou zprávu jste slyšeli? Může to být úplně malinkatá dobrá zpráva, taková dobrá zprávička, která je významná jenom pro vás. Rozdělte se s ní, o ní a napište nám ji na 6 318 118. A v pátek zase někoho z vás odměníme. Za minutu a půl bude půl sedmé. Pohodové české rád.

0: Mám boky jako skříně, Eva Farná na Bleníku. Eva se chystá na své koncerty v pražském Edenu a doufá, že tam bude podstatně tepleji než dneska ráno venku, ale zase ne tak jako o víkendu na fotbalu.
1: Rádio Bleník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak jsou tady tři zmrzlí muži, kteří dostali své pověsti. Jejich jména si tak trošku, ale ne úplně vypůjčil Jan Werich do svého Filmfára, podle kterého potom Oldřich Lipský natočil film Tři veteráni a v nich dělostřelec Pankrác, kterého si tak skvěle zahrál Rudolf Hrušinský, vojenský kuchař Servác v podání neméně skvělého Josefa Somra a ten třetí nenapravitelný horkokrevný sukničkář v podání Petra Čepka. Ten se nejmenoval Bonifác, ten se totiž jmenoval Bimbác.
3: Pan Bimbác ti přines dáreče. Ukaž, co si přines. Zlato, stříbro, drahé kameny.
4: Bižuterie.
3: Bižuterie. No to ještě nemáme, bižuterie.
5: Můžeš mi ho připnout.
0: Adel, máš ráda pohádku Tři veteráni?
6: Já jsem ji nikdy neviděla. Ale...
0: Ty jsi neviděla Tři veterány? Ne. Jsem zapomněl, že ty jsi vlastně úplně jiný
6: ale
0: ročník.
6: Ale jakoby teď po té ukázce mám velkou chuť si to pustit.
0: No určitě si to pust, to stojí za to, na to se dá dívat kdykoliv, klidně každý den. Já k tomu prozradím pár zajímavostí, k tomu filmu Tři veteráni. Nos, který ve filmu narostl princezně Bosaně, ovládali pomocí prutů a vlasců dva technici, tak byl dlouhý, protože jinak to nešlo s ním házet. Na trikových scénách spolupracoval slavný výtvarník a surrealista Jan Švankmajer. Herečka Vida Skalská kvůli maskám na obří nos trpěla vyrážkami a podrážděnou pokožkou a Rudolf Hrušinský

se jí dokonce zastal a prosadil zvýšení honoráře. A ještě jedna zajímavost, v jedné ze scén si bystrý divák všimne automatu na prezervativy značky Primeros. Opravdu je tam v té pohádce, já jsem se na to teď soustředil, fakt tam je. Rudolf Rušinský se na něj dívá těsně předtím, než pronese jednu svou slavnou hlášku. Tak tolik tři veteráni k dnešním třem zmrzlým. Pankrát, Servác, Bonifác, byť ve veteránech to není Bonifác, ale Bimbác, a když je řeč o třech veteránech, tak nemůže chybět taky tahle písnička.

0: Alexandra Berg v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak na Česko včera odpoledne udeřily silné bouřky, odpoledne zasáhly hlavně jich Moravy a Vysočinu, někde padaly i kroupy a potom postupovaly dál na západ. No, Adel si dneska bude v mezičasech dávat tři veterány a doplňovat životní zkušenosti, ale teď nám řekne počasí.
2: Dnes nás čeká opět takový chladnější den, ty teploty spadnou oproti včerejšku zhruba o 10 stupňů Celsia, v maximech bude 7 až 12, na jižní Moravě tady bude tepleji, tady může být až 14 stupňů. No a pokud dnes vyrazíte na hory, tady se připravte na teploty okolo 4 až 0, no a bude hlavně v Krušných horách. Jinak ta oblačnost bude převážně proměnlivá, přechodně bude velká s lokálními přeháňkami, ty budou četnější v Čechách. Bouřky se dnes objeví jen výjimečně.
0: No a vy nám pište své dobré zprávy, už za chvíli se jim budeme věnovat, pište na 600 318 118, a tohle vás čeká zase po 9. hodině.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem?
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
14: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Všichni jsou už v Mexiku a Michal Tučný na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
0: Já tady mám teď jednu dobrou zprávu. Dneska slavíme Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. A bez nich by to ve zdravotnictví opravdu nešlo, ať už v ordinacích, v nemocnicích nebo já nevím, v domovech pro seniory. Právě sestry bývají často ti první lidé, kteří člověka uklidní, podrží a někdy zachrání situaci dřív, než dorazí lékař. V Česku aktuálně pracuje přes 680 tisíc všeobecných zdravotních sester a pořád jich je málo. Já mám teď mladýho na dětském oddělení v Motole, kde je úplně neuvěřitelný personál. Nechci se rouhat, ale sám bych si tam šel na pár dní lehnout. Tak i tam teda teď speciálně zdravím. Tak to je jedna dobrá zpráva. Teď ty dobré zprávy od vás.
2: Já přidám dobrou zprávu od Dany z Třeště. Ta napsala: dobrá zpráva je, že se nám v sobotu narodila krásná vnučka Amálka.
0: Je, gratulujeme, je zdravíme
2: krásné.
0: Amálku.
2: Přidám SMS-ku od Pavla se Zuzkou. Ahoj všem v rádiu Blaník. Mě i přítelkyni potěšilo, že jsem pro nás upletl z překlišky a perigu srdíčko.
0: No, vidíš, to jsou krásný. Zlaté české ručičky. Hmm. Děkujeme za zprávu.
2: A přidám ještě jednu. Ahoj Blaníčku, v neděli mě potěšili naši chlapci ze Slavu. Slavoj Kořenov opět vyhráli ve fotbale, jsou úžasní.
0: Ať je Slavoj Kořenov, hurá! Pište nám taky, napište nám, co vás potěšilo v poslední době, jaká dobrá zpráva, pište na 603-118-118, kromě toho, že se o tu zprávu rozdělíte a budete mít do toho větší radost, tak můžete v pátek taky vyhrát balíček z našeho blanického e-shopu. A teď ještě jedna dobrá zpráva pro všechny, kdo mají rádi hory!

0: Tak zdravíme nahory. To byly opět Radeček na Blaníku v 6.51. A v té příští hodině vás taky čekají české písničky a postará se o to třeba Karel Zich. Nezastavitelný Marek Ztracený. Zastav mě, prosím tě, zastav. A můžete taky popustit úzdu kreativitě a něco si pěkného namalovat s divokým Bilem. To je to tvoje malování. A taky se budou proplácet účtenky hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.52. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes bude oproti minulým dnům výrazně chladněji. Bude proměnlivě, střídavě oblačno a polojasno s přeháňkami. Ve vyšších polohách se může ukázat dokonce i sníh. A teploty se odpoledne budou pohybovat jen od 9 do 12 stupňů, navíc bude větrno. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Blaník za volantem.
14: Opatrní buďte před Prahou na dálnici D1, za Průhonicemi na 5,5 kilometru překáží nepojízdný osobák. Na Kolínsku zasahují záchranáři a policie mezi přistoupimí a kšely u vážné dopravní nehody osobáku, který skončil mimo vozovku a naboural do stromu. Tady se připravte na komplikace a dlouhé kolony. A v Mladé Boleslavi pak pozor v ulici na Radouči, kde probíhá oprava svodidel a provoz je řízen kyvadlově semafory. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď už pokračují zprávy s Monikou.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Tripartita jednala o stropu věku odchodu do penze. Budoucí řemeslníky čeká jedna novinka. Fotbalová Sparta může zdramatizovat boj o titul. Radio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Tripartita se neshodla na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabineta odboráře se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Ke shodě včera nedošlo ani u řešení důchodů náročných profesí, a víc říká ministr práce Aleš Juchelka.
16: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v program prohlášení vlády. Budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší. My tomu rozumíme, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
20: Důchodový věk se zvyšuje ročně u mužů o 2 měsíce a u žen obvykle o 4. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Pak má podle reformy minulé vlády pokračovat posouvání o měsíc ročně do 67 let. Řemeslníci budou moci dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Její zavedení schválila vláda. Podle ministra Karla Havlíčka jim to umožní získat oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Řemeslné cechy navíc naznačují, že zájem o složení zkoušky by mohl být velmi slušný. Středočeský kraj chystá se silniční inspekcí častější kontroly přetížených nákladních aut. Zároveň dohlédne na bezpečnost provozu na frekventovaných silnicích nižších tříd. Krajští radní kvůli tomu schválili memorandum o spolupráci mezi krajem a inspekcí silniční dopravy. Fotbalisté pražské Sparty přivítají po nedohraném derby se Slávií v lize Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude sobotní derby se Slávií zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávy 8 bodů. Utkání na Letné začne v 8 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
22: S Petrem Slívou.
0: No dobré ráno, my děkujeme za všechny dobré zprávy, které nám posíláte, a na stejné číslo, na které posíláte ty dobré zprávy, to znamená 6318118, můžete posílat své účtenky, protože i dneska se bude proplácet a dojde k tomu už za malou chvíli. Adel, jsme připraveni?
23: Já jsem připravená.
0: Výborně, tak za chvilku se do toho dáme, teď Karel Zik. A za minutu a půl bude 7.

0: Tak to byl Marek Ztracený. A zastav mě.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A v tomhle my jsme prostě nezastavitelní. Jakmile je tady všední ráno, jakmile se ukáže 7. hodina, tak už s námi ší všichni čerti, protože tady se budou zase proplácet účtenky. Udělali jsme to i včera. Co jsme propláceli včera? Připomeň to, prosím, Adel.
3: Včera jsme proplatili školné v základní umělecké škole a já tuším, že to bylo pro 2 holčičky za 1800 korun.
0: A já tuším, že jedna hraje na kytaru a druhá hraje na klavír.
3: Je to
0: jestli
3: tak.
0: Jestli si dobře vzpomínám.
3: Ano, ano. Nebylo to teda 1800, pardon, 3800.
0: 3800. No, když se to rozdělí na půl, tak jsme skoro tam. Dneska máme vybráno.
3: No, máme.
0: Máme vybráno, bylo z čeho vybírat, předpokládám.
3: Je to tak.
0: No, já když se dívám SMS na našich SMS bránu, tak těch SMSek je tam opravdu spousta. Já už vidím, co proplácíme dneska. Dneska to není základní umělecká škola, ale co to je, to vám samozřejmě ještě neřeknu, protože chci, aby to napětí bylo až do poslední chvíle. Každý má v tuhle tu chvíli šanci vyhrát. Je to něco jako slavná Schrödingerova kočka. Tak pojďme na to. Dokud se ten telefon nerozsvítí, tak každý může vyhrát. Teď jsem si to dal tak blbě ten telefon, že nevidím na číslo, ale snad mám dobře vytočené. Tak uvidíme. Zvoní to někde, nebo ne? No, tak zatím se nám to tady protáčí.
4: Je nám líto. Váš hovor nemůže být momentálně uskutečněn.
0: Tak já to zkusím ještě jednou. Možná jsem to jenom blbě vytočil. Tak, pojďme na to. Uvidíme. To nevypadá dobře zatím teda. Tam to bude možná vypnuté na druhé straně. Už tady dlouho nebylo teda.
4: Je nám líto. Váš hovor nemůže být momentálně uskutečněn. Zavěste prosím a zkuste zavolat později.
0: No, později to nepůjde. Nejbližší doba, kdy to půjde, tak bude zítřek. Tak, dneska to teda bohužel nevyšlo, co se dá dělat, prostě už se nám to párkrát stalo, ale dlouho se nám to nestalo. Takže zítra po 7. hodině opět se pokusíme dovolat někomu z vás a proplatit třeba právě tu vaši účtenku. Pište nám na 603 118 118.

0: Nonvolio, Michaela Luna a Fiordaliso na Blaníku, tak před chvílí jsme volali Standovi z Nebovit, bohužel jsme se nedovolali, takže Stando, pokud posloucháte, pravděpodobně máte vypnutý telefon a možná o tom ani sám nevíte, tak mohl jste vyhrát, mohli jsme proplácet účtenku, ale neházejte flintu do žita, tu SMS-ku pošlete znovu, protože ono to ještě může přijít, ale teď přijde počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník, Rádio
0: Blaník. Tak jak to bude s tím ochlazením a s těmi třemi zmrzlými?
2: Ochladilo se oproti včerejšku zhruba o 10 stupňů. Nejvyšší teploty dnes v maximech budou 7 až 12 oproti těm včerejším, kdy se to přehouplo i přes těch 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě tady bude tepleji, tady bude 14 stupňů, na horách pak okolo 4. Na těch horách může dnes i zasněžit v polohách nad 800 metrů a na západě dokonce i ráno nad 600 metrů, tady se objeví přehánky sněhové. Jinak bude oblačnost proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četní v Čechách.
0: Tak, ano, je tam zima, protože včera touhle dobou jsme měli ještě otevřené okno a dneska už ho máme zavřené. Divokej byl a malování teď na Blaníku a za 2 minuty bude 7:45. Dobré úterní ráno.

0: Posloucháte úterní Dobré ráno na Blaníku. Tohle je taky dobrá zpráva. O víkendu se na Žďársku více než 2000 dobrovolných hasičů pokusili dostat vodu zpátky k prameni řeky Svratky. A povedlo se. Do akce se zapojilo přes 300 sborů dobrovolných hasičů z celé republiky a také jejich kolegové ze Slovenska. Hasiči vytvořili trasu dlouhou přes 64 kilometrů a překonali tak dosavadní český rekord v dálkové přepravě vody. Ta akce trvala více než 15 hodin, začalo se ráno kolem 8:30, voda dorazila do cíle 10 minut před půlnocí a na trese bylo nasazeno skoro 3300 stříbrných stříkaček hadic a hasiči museli řešit praskání hadic, poruchy stříkaček, náročné převýšení a co je na tom možná nejhezčí, že se ani po technických problémech vlastně nikdo nevzdal. Hasiči zkrátka znovu ukázali, že když jde do toho, drží při sobě a taky, že voda do kopce opravdu může téct, jen k tomu teda potřebujete skoro 2500 hasičů. Za chvíli už krátké zprávy, za 9 minut bude půl osmé. Radio
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kobobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.

0: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Víte, co je na okurkách F-kon nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky F-ko. Vždy to nejlepší.
9: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete
12: si. Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Kontejnery Sigl, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Sigl. Naše auta se dostanou všude. www.sigl.cz.
17: Blaník za volantem.
18: Opatrně před Prahou na D1 za Průhonicemi na 5,5 kilometru překáží nepojízdné osobní auto. Na Kolínsku zasahují záchranáři a policie mezi přistoupimí a kšely u vážné dopravní nehody osobáku, který naboural do stromu. Tady čekejte delší zdržení a kolony. A v Mladé Boleslavi připomínám, že v ulici na Radouči kvůli opravě svodidel se jezdí kivadlově semafory. Teď v ranní špičce počítejte, že si tu postojíte. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a na řadě už jsou krátké zprávy.
17: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
17: Rádio Blaník, zprávy.
19: Rádio Blaník.
20: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Hasiči hlásí na Vysočině a na Jižní Moravě desítky výjezdů v souvislosti s bouřkami. Silné liáky zatopily sklepy, splavily bahno z polí a vítr také lámal stromy. Nejvíc práce měli na Žďársku a na Jihlavsku. V Liberci testují technologie umožňující rychle reagovat na potíže seniorů. Jde o speciální podložky v posteli, SOS tlačítka, senzory sledující teplotu nebo třeba vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji. Nizozemská nemocnice dala kvůli Hantaveru do karantény 12 zaměstnanců. Všichni ošetřovali nakaženého pacienta z evakuované výletní lodi. Nemocnice to nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběrech krve. Brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík se zhroutil a musel na vyšetření. Došlo k tomu po jeho napadení od fanouška Slávie v sobotním ligovém derby v Edenu. Řekl to zástupce Letenských František Čupr. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: Petrem Srýbou.
0: Dobré ráno, zejména všem pankrácům, kteří mají dneska svátek, to se nám to ale dneska ochladilo, co? I k tomu počasí se v té následující hodině dostaneme. Taky přejeme všechno nejlepší všem zdravotním sestřičkám a ošetřovatelkám, protože dneska mají taky svátek. Děkujeme za to. Dobré ráno, zejména všem pankrácům, kteří mají dneska svátek, to se nám to ale dneska ochladilo, co? I k tomu počasí se v té následující hodině dostaneme. Taky přejeme všechno nejlepší všem zdravotním sestřičkám a ošetřovatelkám, protože dneska mají taky svátek. Děkujeme za to, že jste, a děkujeme za všechnu vaši péči a vaši práci.

0: Oheň, voda, vítr a Dalibor Janda na Blaníku minutu po půl osmé. No a teď už nás čeká...
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Třikrát do týdne vjede auto Krajánka Rádia Blaník z našich podzemních garáží do autovýtahu, kterým se dopraví na povrch. No a potom už je na Krajánkovi, jakým směrem se vydá. A dneska je to rozhodnutí na Vlastíkovi Sukovi. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, kam to bude dneska?
3: Dobré ráno, ahoj, dnes potěším milovníky jahod. Sezona začíná a proto navštívím jahodárnu v Raňany. Farma Hanč na dnešek připravila speciální akci, kdy první jahody ochutnáme. Ale nejenom to, budeme si povídat přímo s majiteli o tom, v čem se jahody s farem liší od těch z marketů, co všechno si kromě jahod tady na farmě můžete zakoupit, nahlédneme taky do zdejší kavárny a taky rozebereme možnosti exkurzí. Bude toho daleko víc, tak poslouchejte reportáže, přihlásím se po 14. a po 17. hodině. Dnes tedy jahodárna v Raňany. Mějte se báječně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, já jsem dostal chuť na jahody. Adel, máš ráda jahody?
4: Ano, a my do Vraňan dokonce každý rok jezdíme a pak tak, děláme samozběry a všechno možné.
0: Tak letos nemusíte, protože Vlastík přiveze. Vlastíku, přivez, těšíme se na to. Pěkně s farmy. Z obchodu ne, tam jsou divný. Pinka Cráj, teď na Blaníku, za 3 minuty a teď jsou 3 minuty po půl osmé. Dobré ráno.

0: Veď mě dál, cesto má Pavel Bobek na Blaníku. I dneska budete moci na Blaníku vyhrávat vstupenky na oslavu 27. narozenin Blaníku 30. května, no kde jinde než na Konopišti. Je to už jediná možnost, jak se tam dostat, protože je vyprodáno, ale pořád můžete zažít Michala Davida, Lucku Bílou a skupinu No Name a Helenu Vondráčkovou a spoustu dalších naživo, když si mezi 8. a 19. hodinou ve vysílání odchytnete dnešní hvězdu Konopiště. A kdo to je? No to vám napoví ukázky, které vám pustíme po zprávách v 8 hodin, ale teď vám řekneme počasí.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost. Přechodně bude velká s lokálními přeháňkami. Ty se častěji objeví hlavně v Čechách. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a ve vyšších polohách bude sněžit teď po ránu i v polohách nad 600 metrů. Nejvyšší denní teploty v maximech 7 až 12, na jižní Moravě okolo 14 a na horách okolo 4 stupňů Celsia.
0: A za chvíli další dobrá zpráva, teď je 7 hodin a 40 minut.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Žentoura proklínám na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A je tady další dobrá zpráva. Světe div se, ale děti v Česku stále čtou. A dokonce si zvolili svou nejoblíbenější knihu, teda loňského roku, protože zatím se teda volil ten loňský rok. A tentokrát vyhrál úplně nový český příběh. V anketě Kniha dětského srdce zvítězila kniha Kronika beskydských draků od autora Jana Tkáče. Inspiraci prý sbíral při toulkách Beskydami a děti evidentně jeho dračí svět úplně pohltil. A na druhém místě skončil nestárnoucí deník malého poseroutky a třetí příčku obsadil první díl Harryho Pottera. A zajímavé je, že vlastně poprvé po 15 letech nevyhrál ani Potter, ani poseroutka. Adel, jaká byla tvoje nejoblíbenější dětská knížka?
3: Já jsem milovala Heidi, děvčátko z hor.
0: To jsem nečet.
3: To je taková, ona je to spíš holčičí knížka, ano. Řekla bych. A tu jsem měla strašně ráda. A teď, jak jsem si googlila, jestli to byla Heidi nebo Heidi, je to Heidi, tak jsem, jak koukám na ten obal té knížky, tak úplně bych si to přečetla znova.
0: No já přemýšlím, co byla moje nejoblíbenější dětská knížka, ale ono se to strašně lišilo podle toho, kolik mi zrovna bylo. Takže takhle jsem měl třeba Lovce mamutů od Štorcha, pak přišly Májovky, takže Vinetu a všechny možné různé díly a potom přišly Foglarovky a jako úplný prtě si pamatuju, že první knížka, kterou jsem přečetl, tak bylo Leporello a bylo to o nějaké mašince, mašinka, která, no byl to příběh mašinky, teď si vůbec nemůžu vzpomenout, občas mě jako napadnou verše, které, proč to bylo veršované. Mašinka v depu někam jela, teď se vyprávěl ten příběh, bylo to veršované, já jsem si asi vzpomenu, ale teď úplně nevím, jak se ta knížka jmenovala, tak to byly moje dětské knížky. No ale zaplať pámu, dobrá zpráva je, že ty děti vůbec čtou, což mě překvapilo, že ještě jako dokážou si vybrat i nejoblíbenější knížku. Co? Dobrá zpráva.
3: Ano, ne? Ano. A je to krásné, že to je český autor.
0: A navíc je to český autor. Modlé Talking a Brother Louis teď na Blaníku a na vaše dobré zprávy čekáme na naší SMS bráně a bude se odměňovat zase v pátek. Dobré ráno, 7.50.

0: Bratr Louis a Modern Talking Grablaníku, já už jsem to našel, já jsem našel, jak se jmenuje ta knížka. Ta moje první přečtená knížka Leporello, jmenovalo se to O veselé mašince. Kdo mě nezná, ať se dívá, jsem veselá mašinka, mašinka lokomotiva, až můj signál zacinká, připravte se přátelé k naší cestě veselé, tak to je první stránka téhleté knížky, která do dneška koukám, se vychází a pořád má úplně stejný přebal, jaký si pamatuju já z dětství. Tak to jenom navazuju na to, že děti vybírali nejoblíbenější dětskou knihu. My se k tomu zítra ještě vrátíme, ale tohle už je písnička, která vás na Blaníku čeká v té příští hodině. Bude Michal David, bude Xin Lix a budou i kabáti. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. A pozor, hned po zprávách vás seznámíme s dnešní hvězdou konopiště, která vám může přinést vstupenky na oslavu našich 27. narozenin. Teď je 7.54. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman. CZ.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Přicházejí ledoví muži a s nimi i citelné ochlazení. Dnes bude většinou oblačno, střídavě polojasno, s přeháňkami, které dokonce ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Teploty odpoledne se dostanou maximálně na 12 stupňů, ale kvůli větru bude pocitově méně. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Blaník za volantem.
12: Silný provoz je teď aktuálně na příjezdu do Prahy po dálnici D1, popojíždí se v koloně už od 8. kilometru asi půl hodiny. Pozor, dejte v Radenině na Táborsku. Došlo tu ke srážce dvou osobních aut, na místě už je policie a nárazově se tvoří z obou směrů kolona. A na Nymbursku zasahují záchranáři a policie na příjezdu do Sadské ve směru od Zvěřinky. Tady osobák skončil mimo vozovku, naboural do stromu, takže počítejte s komplikacemi a s dalším zdržením. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Ministerstvo sleduje situaci kolem hantaviru. Vláda chce zpřísnit migrační pravidla. V Nové brněnské hale už vzniká ledová plocha. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Koalice chystá novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Vláda ji předloží v polovině května, sněmovna by je mohla začít projednávat v červnu. Podle předsedy SPD Tomia Okamury má zpřísnit udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny a také podmínky pro pobyt dalších cizinců v České republice. Práce na multifunkční hale v Brně se teď soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Hala vzniká na brněnském výstavišti. Stavba zhruba za 5 miliard korun by měla být otevřená v říjnu. Ve skleníku Fata Morgana v pražské Troji vrcholí výstava tropických motýlů. Exotické druhy tady budou k vidění do neděle. Součástí je také interaktivní expozice. A co zájemcům nabízí, to už dodává mluvčí botanické zahrady Michala Bičíková.
17: Návštěvníci si tu mohou vyzkoušet fungování sosáku nebo si prohlédnout pod mikroskopem zvětšené detaily složeného oka, končetin a také strukturu křídel a nahlédnout do vývoje vzácného motýla z našich luhů a hájů modrázka očkovaného.
16: Interaktivní expozice ve výstavním sále ornamentální zahrady. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Petr.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník.
19: S Petrem Svívou.
0: Zaujali ty sosáčky v té botanické zahradě. Sosáčka maso samé, bez přestání to samé. Vybavil večerníček, jsme byli u těch dětských knížek. No, za pár minut nás čeká dnešní ranní host na telefonu. To už se blíží a víte, co se ještě blíží?
18: Hvězdy konopiště
19: na Rádiu Blaník.
0: Blíží se oslava našich narozenin, bude už 27. Slavit se společně s vámi a desítkou hvězd bude v přírodním amfiteátru na Konopišti, našem oblíbeném místě. A je vyprodáno, vstupenky už nekoupíte, ale můžete si je vyposlouchat, protože i dneska v našem vysílání od teď až do 19. hodiny hledejte jednu z hvězd našeho Konopiště, konkrétně tu, kterou charakterizují tyhle tři krátké ukázky. Poslouchejte. No a až ho nebo ji najdete a dovoláte se jako první na naše studiové číslo 800 109 109, jakmile dozní jeho nebo její písnička, tak získáváte právě dvě vstupenky na Konopiště. Tak ještě jednou.
19: Fotku, láska.
0: A teď už nevypínat Blaník.
18: Koncert pro všechny bezva lidi.
19: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
20: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
21: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Roxette Dangerous, 8 minut po 8. Je čas na dnešního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska mám na lince a udělám z toho trošku rébus, rodáka z Hradce Králové, soudního znalce v oboru strunných nástrojů, pedagoga, ale především houslistu, který má na kontě více než 40 desek a popularizátora vážné hudby Jaroslava Cvěceného. Dobré ráno.
3: Krásné ráno, krásné ráno.
2: Já jsem nebyl přesný v tom počtu těch desek, kolik jich je přesně?
3: Je jich přesně, já to jenom upravím, jich přesně 46, teď točím 47. A jinak já jsem soudní znalec mezinárodní působností v oboru smyčcových hudebních nástrojů. Takže struné, tedy kytary nedělám, já dělám všecko, na co se hraje smyčcem. Tak, ale to je všechno.
2: A to je všechno, co jste naposledy musel takhle posuzovat?
3: Tak teď momentálně posuzuju pražské nástroje z 18. století. Vzniká z toho kniha, kterou připravuju, budou se nafocovat a samozřejmě se pracuje na tom, aby byly zachycený, protože to je strašně důležitý pro další generace, že jo, že to jsou dneska už hodnotné věci. Navíc jsou to věci, které, když jsou pravé, tak samozřejmě stále rostou na ceně, takže to je strašně důležité, aby se takové věci uchovávaly pro ty další generace, které jsou přeci jenom víc odchovaný umělou inteligencí než čtyřmi strunami, ale tohle to musí být taky součást, jo, protože ten hodnotový žebříček by se měl nějaký zachovat.
2: Vy se moc nenudíte, co?
3: Ne, já jsem poměrně člověk, který vlastně slovo nuda nezná a pokud by to hrozil, on vlastně to nehrozí. Ne, tak to beru zpět. Ne, prostě nezná, pořád jsem v akci, no. Takže ale to je v pořádku, no, to nevadí.
2: A vy zase v akci budete, protože jak jsem říkal, že jste popularizátorem té vážné hudby, tak vy budete hrát na takovém netradičním místě. V rámci akce Symfonie pro planetům, což je vážná hudba pod hvězdami a ty hvězdy jsou v pražském planetáriu. Říkám to dobře takhle?
3: Ono to je samozřejmě většinově klasika, ale samozřejmě se tam objeví i jiné žánry a my jsme začali už před Vánoci, to byla první symfonie pro planetum a de facto se propojuje vizuál toho, co dneska protože planetárium Praha dneska patří mezi nejzajímavější planetária vůbec na světě a tak samozřejmě to propojujeme s vizuálními věcmi a to jsou věci, které naprosto fantasticky fungují, nejenom vesmír, ale samozřejmě i historické objekty, člověk tam třeba bude hrát a najednou se ocitne v Sixtínské kapli, což je naprosto neskutečný zážitek. No a tento koncert červnový, ten bude podstatný v tom, že budu propojovat právě to vizuálno s muzikou českou, ale taky muzikou americkou, zahraniční vůbec.
2: Takže 29. června v pražském planetáriu vstupenky už se prodávají. Když už vás mám takhle na lince po ránu, tak se vás zeptám, jaká jsou vaše rána, v kolik vstáváte, co snídáte, řekněte mi to.
3: Ježišmarja. No tak já jsem večerní spíš ptáče, protože přeci jenom koncerty se dělají večer. Tam je otázka podle toho, odkud se vracím. Co se týče snídaně, tak já se přiznám, že jsem se teď trošku dal na... musím se svým tělem teď udělat takový zdravuškový základ, takže nejím tolik masa, ale jím ho. A vzal jsem se hodně na ovoce, takže borůvky, jahody. No a jinak mám rád všecko, co má v sobě. Semínka, mák... Mák, která miluju úplně.
2: Já taky, to tak je, to jsme dva.
3: Já na něm normálně ujíždím.
2: Jako já mám rád nudle s mákem do dneška.
3: V mém případě, když je mám, tak toho máku je tam někdy víc než ty nudle.
2: Ptám se všech, je nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: Pro mě je nejdůležitější zpráva ta, že lidi chodí. No. Lidi chodí a mají zájem o ty koncerty. Mám radost, že chodí, protože potřebují taky se potkat s normálníma lidma, protože když si zapnete médium, který hovoří o politice, tak je to vlastně taková už dopředu avizovaná tragédie, že jo. A já všem taky říkám, že když dohráváme koncert, že je potřeba, aby si nezapínali po koncertě lidé zprávy, protože by si zbytečně naředili tu pozitivní energii, kterou právě nabrali.
2: Tak to byla dobrá zpráva Jaroslava Svěceného. No a vám přeju pohodové nahrávání a ať to vyjde v planetáriu. Naslyšenou.
3: Budu se těšit i samozřejmě na viděnou. Mějte se krásně, nashledanou.
0: No a dnešní ranní povídání s Jaroslavem Svěceným najdete za chvíli taky na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. Mrkněte se tam, podívejte se, jak to vypadá v rádiu, když se takový rozhovor dělá. Dejte rovnou sledovat, samozřejmě já vám třikrát zavolám Huda. A když už jsme u člověka, který má talent jako Paganini, tak si prostě toho Paganiniho teď dáme.

0: Karel Gora Paganini a člověk, který má talent jako Paganini, Jaroslav Svěcený, byl dnešním ranním hostem na telefonu. Kousek z rozhovoru, video ukázku najdete taky na našem, nebo na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official, a pokud jste to nestihli, tak si zítra po ránu po 6:30 dáme opáčko toho dnešního rozhovoru, ale teď už se pojďme podívat na počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Protože své pověsti dostal taky Pankrác první ze zmrzlých mužů, a tak to venku přesně vypadá.
2: Je to tak, to ráno tady zatím není tak chladné, jak jsme možná předpokládali.
0: Ne, Praha třeba hlásí... mě tak nepřišlo.
2: No ale tak my jezdíme brzy, ale nicméně teď už v Praze je třeba 9 stupňů Celsia. V Čechách se někde už teploty vyšplhaly i nad 10 stupňů, Liberec hlásí 5 stupňů, podobně jsou na tom i České Budějovice. Brno hlásí taktéž 9 stupňů Celsia. Dnes nás čekají teploty do 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14, na horách teploty nepřesáhnou 4 stupně Celsia. Oblačnost bude proměnlivá, větší bude v Čechách, tady se může objevit častěji i nějaká ta přehánka, výjimečně i bouřky, a ve vyšších polohách může teď po ráno zasněžit.
0: No já jsem ráno skoro nasazoval řetězy, ale já jsem zimomřivý. Teď už Xindl X a Puberťák na Blaníku, minutu po 8:45.

0: Set. Ksendl X a puberťák na Blaníku, tak už nestačí jenom ostříhat a vykoupat. Dneska jde pes skoro do wellness centra. V Česku rychle přibývá psích kadeřníků a spolu s tím i pořádné luxusní služby pro naše čtyřnohé parťáky. Kromě klasického stříhání nebo fénování nabízejí některé salony třeba ozonoterapii, perličkové koupele nebo terapii červeným světlem, ta má pomáhat s regenerací. A o víkendu se dokonce v pražských Letňanech konala velká soutěž Groomasters Prague, kde jsou soupeřili psí kadeřníci z celé Evropy. Hodnotil se nejenom střih, ale i to, jak se člověk ke psovi chová. A proč o tom mluvím po tom, co dospíval Ksendl X? No, protože nedávno jsem si s Ondrou právě povídal i o jeho dobré zprávě a on říkal, že mu radost dělá právě jeho pejsek, protože mají doma pudla, nebo respektive pudlinku, a právě páničci pudlů a pudlinek rádi ty své pejsky čančají. Tak tohle byla taky zpráva pro Ksendla X. Za chvíli už krátké zprávy a je 8:21. Rádio Blaník.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád. Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
8: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a Nakladně.

0: ty. XXX Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Tak, z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Blaník za volantem.
15: Dlouhá kolona se vytvořila na příjezdu do hlavního města po dálnici D1. Popojíždí se půl hodiny už od 8. kilometru. Na pražském okruhu opatrně na 3. kilometru na sjezdu na Vestec směrem od D1 překáží porouchaný kamion. V Radenině na Táborsku policie vyšetřuje srážku dvou osobáků, tak i tady to jede pomalu. A s komplikacemi a s delším zdržením je třeba počítat na Nymbursku na příjezdu do Sadské ve směru od Zvěřinky. Tady osobák naboural do stromu. Tolik dopravní servis, na řadě už jsou krátké zprávy.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
14: Rádio Blaník, zprávy.
17: Rádio Blaník.
18: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Tři vězni z plzeňské věznice zřejmě koncem minulého týdne pozřeli dezinfekci. Ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice, jeden z nich podle serveru iDnes.cz zemřel. Strakonice dokončili opravu ulice Pohraniční stráže. Práce za 14 milionů trvaly 8 měsíců. Důvodem rekonstrukce byl dlouhodobě nevyhovující technický stav vozovky i navazující infrastruktury. Sokoly hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli už 18 mláďat. V případě, že fotbalová Slavia získá mistrovský titul, žádné velké oslavy klub pořádat nebude. V pořadu televize OnePlay Sport to řekl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
20: Tak dobré úterní ráno s datem 12. května. Před námi ještě půl hodina dnešního dobrého rána. A co v ní? No tak určitě se budeme věnovat vašim dobrým zprávám. A pokud míříte na Slovensko a bojíte se medvědu, tak dokonce vznikla mapa, která ukazuje, kde na medvěda můžete narazit nebo kde můžete takového medvěda pozorovat. Tak vám řeknu samozřejmě adresu a jak to s tou mapou je. No a budeme si hrát třeba teď opus Life is Life. Za dvě minuty bude půl deváté.

0: Life is Life a Opus na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Chystáte se na dovolenou na Slovensku a třesete se strachy, když na vás někde vykoukne zpráva o tom, že se zase někde mezi lidmi objevil medvěd, o tom, že někoho napadl, ani nemluvě. Ono takhle, když nebudete scházet ze stezek a budete se chovat tak, aby na vás medvěd nezautočil, tak jej pravděpodobně ani nepotkáte. Ale pro jistotu slovenští ochránci přírody zveřejnili online mapu, kde, když už na to přijde, můžete medvědy pozorovat. A lidé sami tam vkládají informace o tom, že někde medvěda spatřili. Tu mapu najdete na stránce pozormedvěd.sk, tak bez diakritiky pozormedvěd.sk. Stránku spravuje zásahový tým pro medvěda hnědého a jsou tam dokonce i instruktážní videa, jak se takovému medvědovi vyhnout, anebo co dělat v případě, když už ho teda někde uvidíte a potkáte. Takže pozormedvěd.sk, pokud jedete na Slovensko na dovolenou a chystáte se někam do přírody, tak abyste byli instruovaní. A tohle už je Kabát a Malá dáma. A za chvíli už ty vaše dobré zprávy. Teď jsou 4 minuty po 8:30. Vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Plavci a inženýrská na Blaníku, to je taková dobronáladová písnička. A dobronáladových písniček je plná taky Šťastná hodinka na Blaníku každý pátek mezi 8 a 9 hodinou. A kromě toho, že vám tam hrajeme ty dobronáladovky, tak také odměňujeme. Odměňujeme vaše dobré zprávy takovým speciálním balíčkem věcí z našeho e-shopu. A odměňovat budeme i tento pátek na základě právě těch vašich dobrých zpráv, které nám můžete posílat po celý týden. A i dneska nám přišly další, jako třeba
1: Hanka z Rhovádové Bělé nám napsala: milý Blaníčku, dnes v noci u nás pršelo, což je úžasné, takže skončilo dlouhodobé sucho. Děkuji za hezké písničky a povídání.
0: Rhovádová Bělá, mám takový pocit, že je na Vysočině, tam teda nejenom, že pršelo, tam teda vyloženě, a teď bych použil úplně jiný termín, co tam dělalo.
1: Pak nám napsala Zlatka ze Svitav: včera mě potěšila návštěva kamarádek, příjemné posezení a popovídání.
0: Děkujeme.
1: A pak nám napsala ještě Helča od Neratovic: mě potěšilo, že mi konečně povolila zablokovaná záda a můžu konečně začít plít svoji růžovou zahradu.
0: No, výborně, výborně, ještě, že to povolilo. No, pište nám dál na 603 118 118. Co se dobrých zpráv týče, počasí je taky dobrá zpráva?
1: No, tak záleží, kdo má co rád, jak já ráda říkám. Nicméně pro ty, kteří mají rádi spíš tu chladnější část roku, tak ano, dnes se nám ochladí oproti těm předchozím dnům. V maximech bude jen 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě okolo 14, na horách teploty nepřesáhnou 4 stupně. Oblačnost dnes bude proměnlivá, spíš větší, s lokálními přehánkami. V Čechách se můžou výjimečně objevit i bouřky a ve vyšších polohách teď po ránu může i zasněžit.
0: No, já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu. I dneska nás čeká tajemný rok a jedna malá nápověda. Už za chvilku.
2: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky
3: a češtinu střežíme jako vzácný klenot.
2: Je to jeden z nejkrásnějších, ale také nejsložitějších jazyků na světě.
3: A někdy umí pěkně zavařit mozkové závity.
2: My ale máme Samiru.
3: A ta nám všechno vysvětlí.
2: Proč se říká,
3: co se říká.
2: Každý všední den po 10. hodině
3: na Rádiu Blaník.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.

0: Out of the Dark a Falco na Blaníku. No a teď už k tomu tajemnému roku, který nás čeká po deváté.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Chystáme pro vás písničky, které se narodily v jednom roce, konkrétně teda v tajemném roce, po kterém budeme pátrat, a připravili jsme pro vás i slovní nápovědy, které by vám mohly pomoci ten tajemný rok odhalit. No a jedna ta slovní nápověda se po deváté hodině bude věnovat filmu, týkat filmu, který měl v tajemném roce premiéru, a tohle je ukázka z něj.
3: Stejně v tom budu jak kombajn.
4: Prosím tě, viděla jsi někdy letušku? Každá letuška má kostým. Chceš být letuška? No tak, jdi se na sebe pojat do zrcadla, uvidíš, že ti to hrozně sluší.
0: Poznali? No více si řekneme po deváté hodině. Teď ještě Petr Kotwald a Gejzír. Bude 8.50.

0: Petr Kotwald a Gejzír na konci dnešního dobrého rána a za chvíli už hledání tajemného roku a dneska si v něm připomeneme i tyhle písničky. Kvítek Mandragory Heleny Vondráčkové anebo Krása skrývaná od Milušky Voborníkové. Krása skrývaná. A z tajemného roku je i Holkata okata od Václava Neckáře.
1: Holkata okata, co z vody čáká, holkata okata.
0: A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.53. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešek bude nejstudenějším dnem celého týdne. Přes den bude střídavě oblačno a polojasno s přeháňkami, které ve vyšších polohách můžou být i sněhové. A odpoledne naměříme jen od 9 do 12 stupňů. Kvůli čerstvému větru ale pocitově bude výrazně méně. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
11: Dlouhá kolona na půl hodinky se vytvořila na příjezdu do hlavního města po dálnici D1. Teď aktuálně budete popojíždět už od 14. kilometru. Na Pražském okruhu na 3. kilometru na sjezdu na Vestec směrem od D1 překáží porouchaný kamion. Tudy proto také opatrně a nárazově počítejte s kolonou. A komplikace jsou teď čerstvě v Brandýse nad Labem. Na křižovatce s ulicí FX Procházky ve směru od Staré Boleslavy se vyšetřuje vážná srážka osobáku s chodcem. Jsou tam záchranáři i policie, tolik dopravní servis. Teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
16: Rodiče dětí mají zájem o lesní školky. Na Vysočině vznikne speciální prádelna. Čeští hokejisté se chystají do dějiště šampionátu.
11: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku roste zájem o lesní mateřské školky. Jen za posledních 10 let jejich počet stoupl skoro 5x. Přitom původně byly brány jako alternativní. Teď už je zřizují i sami obce a města. V celé republice jich je 72. Nejčastěji fungují v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Tady jich provozují kolem 35. Vysočina začne připravovat stavbu centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Výstavba přijde na 585 milionů. Podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb a mělo by to snížit provozní náklady. Sokolov zřizuje cyklistickou infrastrukturu. Do konce června postaví na 2 místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola a do konce léta vybuduje zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom. Na oba projekty získalo město dotační podporu.
13: Fandíme hokeji.
17: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
16: Už tento pátek startuje ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa. Reprezentace do dějiště odletí už dnes kolem 13:00, kdy tam dorazí přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
18: Okolo 14:00 je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný, hráči se najedí, vytráví a potom půjdou hnedkom na led.
16: Tam je čeká první ostrý trénink, který bude trvat přes hodinu. Prvním naším soupeřem ve skupině B budou v pátek od 8:45 večer Dánové. Šampionát potrvá do 31. května a my vám budeme na Rádiu Blaník také několikrát denně přinášet speciální hokejové zpravodajství. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
13: Tajemný rok a Petr Slíva
5: na Rádiu Blaník.
0: Tak hokejistům držíme palce a držíme palce i vám všem, kdo se pokusíte dneska tipnout si, ve kterém roce se nacházíme, protože právě teď začíná tajemný rok a na vaše tipy a na vaše vzpomínky čekáme na telefonu 800 109 109, tam můžete volat, případně můžete využít SMSek a psát na 600 318 118.

0: V jižní Kalifornii nikdy neprší zpíval britský muzikant z Gibraltaru Albert Hammond v Tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No tak první dvě písničky máme za sebou a my si poslechneme teda vaše první tipy, protože už tady jsou, pojďme nejdříve na telefonáty. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a myslím si, že je to rok 1972.
0: To by mohl říct každý, Marie, ale děkuju, že to říkáte. Co jste dělala v tom roce?
3: To jsem chodila na základku.
0: Na základku a měla jste oblíbený předmět takhle na základce?
3: Dějepis.
0: Dějepis, fakt? Jo, a zůstalo to po celý život potom?
3: Zůstalo.
0: Jo. Zajímavá. No tak uvidíme, tak jak moc se orientujete a jak moc jste se trfila do tajemného roku. Vyzkoušíme si to na konci hodiny, jo?
3: No dobře, děkuju.
0: Taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Šárka ze Svitav. Dobrý den, tak tentokrát si myslím, že je to rok 1972. To mi byly čtyři roky.
0: Čtyři roky, no dobře, děkujeme.
4: Stejný rok nám tady typuje i Jiřina z Hlinska, napsala, no ještě jsem neexistovala, nicméně písničky z té doby miluji snad, protože na ně tančili moji rodiče.
0: Tak děkujeme, zdravíme do Hlinska.
4: A přidám ještě jeden tip, konkrétně na rok 1974 a ten nám tady poslala Anna z Prahy.
0: Tak rok 74 píšu a uvidíme, co s tím udělá teda ta první nápověda. Pojďme k filmovým ukázkám. Třeba téhle.
5: A co přijde?
6: A pořád stejně.
5: Podívej se, jaký to sluší. No podívej se, to fížátko. No to fížátko, no padnej takou litý.
7: A já žádný kostým nechci.
8: Měla byste ti se poděkovat. Holky ti to budou závidět.
7: Stejně no. V tom budu jak kombaj.
8: Prosím tě, viděla jsi někdy letušku? Každá letuška má kostým. Chceš být letuška? No tak, jdi se na sebe pojat do zrcadla, uvidíš, jak ti to hrozně sluší. A my si teď konečně můžeme popovídat. Tak mi prosím tě, řekni, co vlastně tady novýho.
0: 3. března tajemného roku má premiéru film natočený podle knihy Stanislava Rudolfa, režisérem Josefem Pinkavou, ve kterém si zahráli Markéta Světlíková, Míla Myslíková, Lubomír Lipský, Jaromír Hanzlík, Helena Růžičková a tak dále. A ten film se jmenuje Metráček.
8: Já se s tím peču a vy mi to takhle zničíte, či to byla
9: vatřina. Co je na to?
10: Tobě se to nelíbí, matinko.
8: Nechlastej pořád. Tohle přece nemůžu dát na stůl, taková ostuda.
10: No tak to dáš na piano.
8: Pro Krista pána.
10: Počkej, my piano nemáme, ale já tě koupím.
8: Ježiš, posmě pro Krista pána, posmě.
10: Nebo?
8: Ještě se budou myslet, že se hádáme.
10: Já vím.
0: Skvělá scéna s pianem. Takže Metráček, tajemný rok, premiéra 3. března. A víte, ve kterém roce se nacházíme? Pokud to jenom tušíte, tak i tak to zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118. A k tomu filmu Metráček patří i tahle písnička Milušky Voborníkové. Krása skrývaná se jmenuje.

0: Rádio Blaník, tajemný rok.
1: Tak, Lobo, další písnička z tajemného roku. Už jsme si připomněli metráčka, který měl premiéru 3. března a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, já mám telefon.
1: Jaký máte tip?
2: 1972.
1: Aha, a proč?
2: No, já nevím, připomíná mi to film Metráček.
1: A co jste dělala vy?
2: Hrála jsem tu vybiku, co byla v tom filmu.
1: A nezahrála jste si i v tom filmu?
2: Ne, to ne, to mi bylo asi 12 let. No.
1: Tak to jenom filmaři nešli kolem, jinak byste tam byla. Moc děkuju, mějte se krásně.
2: Naschledanou.
1: Tak Adel, pojďme na SMSky.
3: Střebíče nám napsala Soňa, dobrý den, podle mého oblíbeného filmu je to rok 1972. Jako dítě jsem na něm byla v kině a miluju ho dodnes.
1: Děkujeme.
3: Milý Blaníčku, po delší době z důvodu nemoci se vracím k typování a myslím si, že tajemný rok je 1972 a to podle písniček. Bylo mi 9 let a moc ráda vás poslouchám, to nám napsala Lenka z Bílovic u Prostějova.
1: Děkujeme, Lenko.
3: A přidám ještě jeden tip od Jolany z Liblice, té napověděli Vítky Mandragory, typuje rok 1972 a napsala, v tomto roce se narodil můj manžel.
1: Díky, takže Helena Vondráčková, Kvítek Mandragory, já pro vás už mám nachystanou teď další českou písničku z tajemného roku a tu můžete využít k tomu, že brnknete na 800 109 109 a nebo napíšete na 600 318 118 a zkusíte si tipnout, v jakém roce se nacházíme, a pokud k tomu tipu, ať už je to jakýkoliv rok, nemusíte se úplně trefit, máte nějakou vzpomínku, tak sem s ní.

0: Tak to byl záznam prvního českého repra Václava Neckáře a holka ta okatá z tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Metráček, to je zase film, který jste poprvé mohli vidět v tajemném roce a vůbec poprvé to mohlo být 3. března, kdy měl Metráček premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Nosačíková. A já si myslím, že to je taky rok 72 a v tom roce se narodil můj přítel,
0: který
3: je v práci. No a ten film Metráček, to je prostě, to je něco, to je wow, to je film odpočinkovej.
0: Je to odpočinkový, on byl teda hlavně pro holky, že jo?
3: Pro děvčata, ano. A já jsem milovala Vivienu, což je úplně
0: tam. No jasně. Moc děkuju, mějte se krásně, nashledanou. No a vy nejenom, že nám voláte, vy nám dokonce i píšete SMSky a co se v nich píše. Adel?
4: Napsala nám třeba Miška, dobrý den, já tipuji rok 1972 podle Hleny Vondráčkové.
0: Děkujeme, Miško.
4: Přidám další tip od Vlaďky, ta tipuje rok 1972 podle ukázky z filmu, napsala moc pěkný rodinný film.
0: Díky, Vlaďko.
4: A rok 1973 nám tady tipuje Iva z Brna.
0: Díky, zdravíme do Brna, píšu 73. A jaký tip máte vy? Nenechávejte si to pro sebe. Jsem s tím, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a další nápověda. Už za chvilku.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
5: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně, třeba když chci zamknout záznam.
5: Počkej,
6: jak se řekne anglicky zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle video. Sakra. Castle video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Padá!
14: Tak si něco přej.
13: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
14: Tak to se mi to přání splnilo.
13: Cože?
14: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
13: No tak, toho musíme rychle objednat.
15: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
16: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
17: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
18: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
19: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.
22: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
23: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
22: A dárek je váš, tak ušetřete s
24: tisku levně CZ.
25: Náplně hned.
26: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.

0: a Vicky Leandro za vítězná
1: Tajemný rok Rádia Blaník
0: a vítězná písnička Velké ceny Eurovize z Tajemného roku. Už jsme si dneska zahráli taky jiné písničky, z těch českých vybírám Kvítek Mandragory od Heleny Vondráčkové, Krásu skrývanou od Milušky Vuborníkové, což je písnička, která se týkala taky té první slovní nápovědy filmu Metráče, který měl premiéru v Tajemném roce. Taky jsme tady měli Holku tu okatou od Václava Neckáře a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den. Hej Mirek, já si myslím, že to je 71.
0: Tak 71. A co vám nahrálo?
2: Co nahrálo ty písničky. Ono totiž takhle ještě všechno, jsem to připomněl, oni to před 14 dny asi dávali na jednom kanálu televizním, nevím na který.
0: No.
2: A tam teda byl ten rok, který je napsaný, si myslím, tedy, že to bylo 71, když to úplně přesně zapamatuju.
0: No, pozor, on se vždycky lišil rok výroby a rok uvedení. Jo, nás zajímá ten rok uvedení. Ale to může být stejný rok, anebo se může lišit. Jo, to už nechávám čistě na vás. Zajímá nás ten rok, kdy jste to vlastně poprvé mohl vidět, pokud se teda bavíme o Metráčkovi.
2: Jo.
0: Tak jo, díky moc. Mějte se krásně, nashledanou. Pojďme na SMSky, Adel.
3: Já tady přidám další čárku k roku 1972. Tu nám poslal Jarda z Lomnice u Sokolova, napsal, v tom roce mi bylo 14, takže žádné starosti.
0: Děkujeme za vzpomínku.
3: Stejný rok typuje i Hanka z Valašského Meziříčí, která se v tom roce narodila.
0: Díky Haně, zdravíme do Valmezu.
3: A rok 1972 typuje i Staňka a v tom roce se jí narodila dcera.
0: Děkujeme. A tady je ta druhá slibovaná nápověda. Tak od Metráčka tentokrát půjdeme ke sportu. Mezi 7. až 22. dubnem Tajemného roku se v Praze konalo 39. mistrovství světa a 50. mistrovství Evropy v ledním hokeji. Turnaj se zúčastnilo 20 mužstev rozdělených do 3 výkonnostních skupin. Ve skupině A se hrálo dvoukolově, v ostatních skupinách jednokolově. Ale co je důležité? My jsme to mistrovství světa vyhráli.
4: 23 letech je Československo tedy znovu mistrem světa a mistrem Evropy. Bez ohledu na závěrečný den šampionátu pozítří.
0: No, znělo to sice jako z Marzu, ale to mistrovství světa se skutečně konalo tehdy v Praze a my jsme jej vyhráli, druhý byl Sovětský svaz, třetí potom Švédsko, tak to je další slovní nápověda 800 109 109, tady můžete pro změnu vzpomínat a typovat vy, nebo to napište na 600 318 118 a tohle je Michal Tučný a Tomáš Lenka, jejich slavné El Paso.

0: Chicory Tip, Son of My Father.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Já si to dneska teda hudebně užívám. No, doufám, že si to užíváte i vy, ale když se tak dívám na náš telefonát a na naši SMS bránu, tak to vypadá, že si to opravdu užíváte, protože těch telefonátů a těch SMSek je opravdu fura. Tak pojďme si poslechnout váš další tip. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Hej, Mirek, já si myslím, že to je 71.
0: Tak no, tak Mirka už jsme si dávali, tak si zkusíme dát zase pro změnu někoho jiného. Tak, co třeba tady? Tady nikdo není, tak zkusíme třeba tady. A tady taky nikdo není a to je divný. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, Matušková Anna, Brno. Je to, podle mě to je rok 1972, podle té francouzské písničky, kterou zpívala slovenská zpěvačka Eva Kostolányová a ta písnička se jmenuje Keď si sám.
0: Keď si to sám, to... cover verze té Apreto a od Vicky Leandros, to myslíte?
4: Ano, já jsem si zpívala, já jsem tenkrát zpívala ve zboru a tuto písničku jsem si vždycky zpívala a hodně písniček od ní, takže tu písničku znám.
0: Máte to pod kůží. No tak ano. uvidíme, jestli jste se trefila už za chvíli. Moc vám děkuju, krásný den, nashledanou.
4: Já taky děkuju, jste Prima Rádio, děkuji.
0: Děkujeme,
4: moc.
0: Krásný den do Brna, naschle.
4: Vám taky.
0: Pojďme na SMSky.
5: Napsala nám třeba Iva z Prostějova. Ahoj Blaníčku, je to rok 1972 podle písniček. Pro mě to byl tedy, mě byl zrovna v té době rok a tyhle ty sedmdesátky miluji a Metráček prostě super film.
0: Děkujeme za vzpomínku.
5: Přidám tip od Vladimíra, tomu napovědělo vítězství hokejistů a typuje rok 1972, kde byl na střední škole.
0: Děkujeme.
5: A přidám ještě Karla z Černovic, ten typuje stejný rok podle písniček a taky mu napověděl hokej, napsal, bylo mi 5 let, takže žádné vzpomínky.
0: Díky. No tak ještě jednu nápovědu vám dlužíme k Metráčkovi a k tomu hokejovému vítězství na mistrovství světa, které se v tajemném roce konalo v Praze. 27. ledna tajemného roku v letadle jugoslávských aerolinií na lince Stockholm-Bělehrad explodovala po 16. hodině nálož a stroj se zřítil do prostoru obce Srbská Kamenice v okrese Děčín. Na místě zahynulo 27 cestujících a členů posádky a neštěstí přežila jedna jediná osoba, letuška Vesna Vulovičová, která se stala jedinou osobou na světě, která přežila pád z výšky přes 10 kilometrů. A takhle potom byla vděčná.
6: Božám český národ, si jsou divní, vidíte ovo cveče, pogledajte ove poplane. Vsi myslí na mene, stvarno. Samo gips to skine, to će biti lako. Čím skinem gips, dolazím u Prag.
0: Vesna Vulovičová děkovala za záchranu a za péči potom v nemocnici. Tak to byla poslední připomínka tajemného roku a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Nástroj spotřeby. Bič. Nice
1: boy. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší,

příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi to řekl, kdo špak ví, dost možná.

0: Čtvrté přání Karla Černocha. Já už mám jenom jedno přání, odhalit dnešní tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale než k tomu dojde, tak ještě dostanete poslední slovo vy samozřejmě. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Petře Slívo. Tady zase volá ta důchodkyně z Cítřeviče. Mě vždycky připomene ten sport, takže to je 1972.
0: Dívala jste se v Třebíči na hokej?
3: Bylo to nádherný se na to dívat.
0: No tak to je vždycky nádherné, když člověk vyhrává, že jo? Náš tým vyhrává. Tak jim držme palce teď v pátek, začíná další šampionát.
3: No to budou nervy.
0: No to budou nervy. Díky moc, zdravím do Třebíče, naslyšenou.
3: Děkuji, naschle.
0: Pojďme na poslední SMSky.
4: Já přidám tip od Lenky z Krásné Lípy. Ta typuje rok 1972. Zrovna jí bylo 10 let a napsala: vždy, když jsem přišla ze školy, tak jsem si vzala vařečku do ruky, punčucháče na hlavu jako dlouhé vlasy a už jela z Gramorádia Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Václav Netka, Neckář a do dnešního dne znám většinu písniček z paměti.
0: Tak od Heleny Vondráčkové jsme si dneska taky hráli písničku Kvítek Mandragory, od Vaška Neckáře jsme tady měli Holkata Okata, tak je dost možné, že si to taky zpívala tehdy s tou vařečkou. V ruce.
4: Já přidám ještě tip od Ivy, ta typuje stejný rok a napovědělo jí mistrovství světa v hokeji.
0: Děkujeme, Ivo.
4: A potom přidám Hanku, dobrý den, já typuji rok 1972, studovala jsem na stejném gymnáziu jako hlavní představitelka filmu Metráček.
0: No tak taky pěkně děkujeme, výborně, a Metráček byla jedna z nápověd, protože Metráčka jste mohli poprvé vidět v tajemném roce, stejně jako jsme v tajemném roce vyhráli hokejové mistrovství světa, které proběhlo v Praze. No a potom jsme si připomněli havárii letadla jugoslávské aerolinií, kterou jako jediná přežila tehdy letuška Vesna Vulovičová. Vy jste typovali rok 1972, 73, 71, tady vidím 74 a jeden z nich je správně. Nejvíce čárek tady mám u roku 1972, tak schválně, je to on. Dnešním tajemným rokem byl rok
1: 1972. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Ještě přidám potlesk všem, kteří uhodli. Sláva vítězům, čest poraženým, i když tady žádní poražení nejsou, a těšíme se na vás s Adélkou. Zase v zítřejším dobrém ránu už o 6. hodiny raní. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na tajemný rok. Albert Hammond, Down by the River. Down by the River.

0: Takhle úžasně zněl rok 1972. Albert Hammond a Down by the River. Na vlnách Rádia Blaník. Ale tajemný rok je za námi. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová a Petr Rezek zaspívají Duhovou vílu.
1: Stoupá, stoupá duhový sál.
0: Zaspívá i hvězda Konopiště Michal David.
1: Každý mi tě lásko závidí.
0: A dorazí Činasky.
1: Bylo to taková.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10.
2: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio
4: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Studená fronta dorazila, teploty dnes odpoledne se proto nedostanou výš než na 12 stupňů. Navíc bude foukat čerstvý vítr, takže pocitově bude ještě o něco méně. A přes den bude většinou oblačno, přechodně polojasno s přeháňkami. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
4: Kolona na půl hodinky je stále na příjezdu do hlavního města po D1, popojíždí se od 14. kilometru. Záchranáři a policie zasahují na Benešovsku za Loktem ve směru do Hněvkovic u vážné dopravní nehody osobního auta s dodávkou. Provoz je řízen kyvadlově, nárazově, proto s kolonou počítejte z obou směrů. A přibrzdíte také na příjezdu do Poděbrad od Dlouhopolska. A to kvůli vyšetřování srážky dvou osobáků. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už má slovo Monika, jsou tu další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Studená fronta přinesla do Česka ochlazení. Vzdělávací program poskytne první psychickou pomoc. Fotbalová Slavia se dnes dozví trest za nedohrané derby. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ledoví muži začali úřadovat a v Česku se pár dní zdrží. Nízké teploty totiž vydrží minimálně do konce týdne. Až do čtvrtka pak hrozí přízemní mrazíky. Nejchladněji by mělo být v noci na zítřek. Spolu s ochlazením přináší studená fronta do Evropy déšť a taky sněžení. Nový vzdělávací program naučí poskytování první psychické pomoci nejen v práci. Sestavili ho odborníci, kteří na něm spolupracovali s Národním ústavem duševního zdraví a také Ligou za duševní zdraví. Dosud v Česku takový ucelený a vědecky podložený program pro veřejnost chyběl. Od května je otevřený veřejnosti. Olomoucký kraj připravil pro své obyvatele speciální průzkum. Zjišťovat v něm bude, co považují lidé za důležité, jak hodnotí komunikaci kraje s veřejností. Jak se můžou zájemci zapojit, to ví mluvčí kraje Eva Knajblová.
7: Dotazník je dostupný v několika formách. Ke stažení na webu kraje, v květnovém čísle měsíčníku Krajánek, přes QR kód na LED obrazovkách ve veřejné dopravě nebo je k dispozici vytištěný v recepci krajského úřadu. Vyplnění dotazníku nezabere ani 10 minut.
6: Dotazník je možné vyplnit do 14. června. Disciplinární komise dnes vynese verdikt nad pražskou fotbalovou Slavií. S ní po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Mimořádné zasedání začne v pravé poledne a Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Tresty může komise i zkombinovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme Moni.
3: Pepa Černý
5: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, co nás čeká v této hodině, v té 10. české písničky, to je jasné. Za chvilku dorazí kolegyně Samira a taky si zahrajeme víc nebo míň vaší oblíbenou hru a zase to bude o dobroty, o cedity. A teď už je tady, poznáváte? Duhová víla. Tak hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Honěvky děvčat a vašopatý jídl na vlách Rádia Blaník. A teď už tady jedno děvče je.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Je tady naše Samira a tentokrát bude řeč o slámě. Tak Samčí, my posloucháme.
3: Dnes se podíváme na slaměné vdovy a vdovce. Tedy na ty, jejichž manželé s nimi dočasně nejsou, ať už kvůli práci, na nějaké dovolené, nebo jsou zkrátka někde delší dobu pryč. Ale jen dočasně. Teorie o vzniku jsou celkem tři a začneme hezky z ostra. První teorie totiž vychází z mimomanželského poměru někde, kdesi, na slámě, takže podvedená žena nebyla skutečná vdova, ale ta slaměná. Platí to i naopak, samozřejmě. Druhá teorie odkazuje na starý zvyk, kdy nevěsty, jejichž manželství nebylo tím prvním, nosily na hlavě slaměný věnec. No a máme tady ještě jednu, takovou asi nejpodivnější, ale pojďme do toho, a ta vychází z němčiny. Hastroš v poli, takovej ten slaměnej, tak tomu se říká strohmen, tedy slaměný muž. Jde o napodobeninu skutečného muže, a tak se slovo stroh, česky sláma, začalo vnímat jako syn pro něco nepravého, například pro nepravé nebo dočasné věci. Dejte vědět, která teorie se nejvíc líbí vám. Já jsem asi za ten věnec.
0: Já jsem za panáka.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Samčo, moc krát děkujeme. A teď už je tady britská návštěva. Fenomenální zpěvačka Adele na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, ještě jednou hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Hvězda konopiště Michal David, každý mi tě lásko závidí. Možná i tahle zazní toho 30. května. Hrajeme o lístky, ale přátelé, v této hodině máme víc nebo míň, vaše oblíbená hra. A dneska opět hrajeme o balíček produktů, od sedity, oplatky, sušenky, polomáčené klubky, ABC sušenky i sladké pečivo. To vše v dřevěném šuplíku, který je takový designový, je to krásná věc. A navíc přehodíme i voucher do Poten a Panen za 3000 korun. Celkově je to asi za 5000. Přátelé, tak pokud se chcete přihlásit a zahrát si víc nebo míň přímo tady v éteru Blaníku v následujících minutách, tak pište přihlašovací SMS 603 118 118, to je číslo, napište své jméno, odkud jste a potom heslo. A dneska dáme heslo oplatky, jo? Heslo jsou oplatky, tak čekám na vaši SMSku. A ještě samozřejmě musím dodat, že Sedita je tradiční výrobce sušenek a oplatek, který své výrobky vyrábí z kvalitních surovin už od roku 53, tedy 1953, a má spoustu novinek, třeba právě ABC sušenky ve tvaru písmenek, nově taky sladké pečivo jako croissanty, muffiny, pikolína a taky krostatínu. Už jsem se koukal, co to je. Tak pište. Za chvilku Činasky, Marie Rotrová, taky Taylor Swift. Málo kdy je na Blaníku, ale když už je to svátek.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak, toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
14: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
15: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
10: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
16: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
10: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
16: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
17: Maxi Dotace.
18: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
19: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
20: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
19: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
20: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
21: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Glenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
2: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.

0: Taylor Swift, to je asi největší hvězda současnosti, co jsem tak pochopil.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Je to tady víc nebo míň, přátelé, a opět pro vás mám úžasný balíček od Sedity, oplatky, sušenky, polomáčené klubky, ABC sušenky i sladké pečivo v dřevěném šuplíku a navíc voucher do Poten a Panen za 3000 korun. Tam si pak můžete vybrat úplně, co chcete. No a kdo s námi dneska bude hrát? Bude hrát Zdeněk, který žije v Brně a já jsem se mu do Brna dovolal. Dobrý den, Zdeňku.
3: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Děkujeme moc krát. Máte se dneska dobře, jaký máte počasí? Neprší vám v Brně?
3: Neprší.
0: No tak to je v pořádku, i když ona příroda to občas potřebuje pěkně spláchnout. Teď byla ta sucha. Jindřich je na telefonu, Vyšší Brod, dobrý den.
4: Dobrý den, přeji.
0: Jindřichu, vy jste ráj vodáků, že jo?
4: Ano.
0: Vždycky ve Vyšáku tam se končilo nebo začínalo?
4: Začíná se odtava spolovat.
0: Začíná se a tam se jde do Krumlova, to je nádherná cesta.
4: Přesně tak.
0: Ale v létě teda je to jak dálnice, co?
4: No, to mi povídejte.
0: No, už je to někdy otravný, ale zase prostě zažít to aspoň jednou za život, to se musí. Tak, pánové, jste oba připraveni?
4: Ano.
0: Výborně.
3: Ano.
0: Tak, nebudeme to protahovat, já tady mám tu naši dnešní otázku, která je klíčová. A Zdeňku, vy odpovídáte jako první, zkuste to vystřelit co nejdřív, jo? Zdeňku.
3: No.
0: Jo, tak poslouchejte. Sedita sušenky ABC jsou hravou novinkou, která potěší nejenom děti, jsou to takové sušenky ve tvaru písmen. Tak mi řekněte, kolik příchutí má tahle novinka, tedy sušenky ABC?
4: Tři.
0: Tři, říkáte.
3: Dvě.
0: Zdeňku, kolik?
3: Dvě.
0: Dvě, říkáte, jo. Dobře, tak když říkáte dvě, takhle jste se opravil, což já schvaluju, protože jste to udělal okamžitě a nepodezřívám vám z toho, že byste to stihnul vygooglovat, protože já bych nestihl. Tak vám musím zatleskat, protože opravdu dvě, no.
3: To je výborný.
0: Jindřichu, to je co?
4: No to jo teda.
0: No, ale on to trefil, ale včera to paní taky trefila. Ta řekla tři a opravdu to byly tři, dneska jsou to dvě. Máslové a kakaové. Hele, ale nebuďme jako na tom fotbale v sobotu, jo. Pojďme pogratulovat vítězi, ne?
4: Tak jo, gratuluji a dobrou chuť.
0: Zdeňku, gratulujeme.
3: Díky.
0: Gratulujeme moc. Jindřichu, vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Děkuju.
0: Tak jo, tak se mějte oba pánové krásně, všechny údaje od vás už mám, můžete zavěsit. Děkuju vám a nashledanou.
4: Děkujeme.
0: Nashledanou. Zase dva sympatiáci, bylo to fair play, byla tam lehká oprava, ale to prostě bylo v termínu, nebo jak to říct, no prostě to bylo košer, jak se říká, fair play. Za chvilku Karel Gott, Marek Ztracený, no a zítra pro vás mám další balíček od Sedity.
1: Víc nebo míň.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
0: Jsem našel to slovo, ne v termínu, v časovém limitu. Tak, posloucháte Blaník.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Ludka Bílák.
5: Je to tak. Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
1: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr platí vaše účty.
2: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: boj, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fén. Máme kde jakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte Business Pass paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Marek ztracený, tak se nezlobte. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Hvězda Konopiště, možná ta největší, Jirka Korn. Sloky zpívá Šibnuté a bude je zpívat i na Konopišti. Ivona Čáková.
1: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma, sama, tak sama, tak sama.
0: Sama sestra Fakci. A Michal Šindelář, Hořeli padaly.
2: Noc hořeli padaly hvězdy.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a kousíček už bude 11.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko, vždy to nejlepší.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
12: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
13: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
12: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
14: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Rádio Blaník. Počasí.
16: Rádio Blaník.
17: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Ledoví muži sebou letos přinášejí citelné ochlazení. Dnes bude převážně oblačno, přechodně polojasno s přeháňkami a teploty odpoledne se budou pohybovat jen od 9 do 12 stupňů. Navíc bude větrno, takže pocitově bude o něco méně. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
18: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
19: Blaník za volantem.
17: Před Prahou opatrně na dálnici D7 na 8. kilometru překáží porouchaný kamion. Aktuality z Pražského okruhu si pro nás připravila Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
20: Ve směru k Ruzyni se popojíždí od Jesenice 82. kilometr až 18. ořech. Zdržení je tam okolo 15 minut.
17: A pozor na Benešovsku, záchranáři a policie zasahují za loktem směrem do Hněvkovic u srážky osobního auta s dodávkou. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu, teď se zprávami, je tu Monika.
21: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
21: Zprávy Rádia Blaník.
22: Stručně, jasně, přehledně.
23: V Brně řeší problémy s poškozeným jeřábem. V nominaci velvyslanců dojde k několika změnám. Lidí bez práce v Česku ubylo.
22: Rádio Blaník.
23: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V Brně probíhá evakuace domů v okolí Vodařské ulice. Na stavbě tam stavebnímu jeřábu prasklo rameno a část s betonovým závažím je nakloněná. Nejbližší okolí policie uzavřela a s evakuací pomáhají hasiči. V místě je nutné počítat s komplikacemi a policie žádá, aby se lidé oblasti vyhnuli. Nezaměstnanost v Česku v dubnu mírně klesla. Z březnových 5% byla nižší o 0,1% bodu. Volných míst přibylo o zhruba 3000. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Nejvyšší nezaměstnanost stále zůstává v Ústeckém kraji, naopak nejnižší je opět v Praze. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představila novou příručku. Je určená pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to už vysvětluje lékař David Zogala.
0: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných takzvaných velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
23: A příručka je na webu České asociace umělé inteligence. Širší nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i Chorý a Douděra. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí. Douděra a Chorý dostali v sobotním ligovém derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je vedení Slávie vyřadilo z A týmu. Oba také dostali svolení k letnímu přestupu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
1: Moni, ty seš faninka fotbalová, myslíš, že pojedou nakonec?
23: No já nevím.
1: Já myslím, že ne.
2: Pepa Černý
3: na rádiu Blaník.
1: Ale uvidíme, přátelé, krásné dopoledne s Blaníkem. Co nás čeká v této hodině? Budeme si hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku tady je Petr Slíva, který se vrátí na místo činu. Už si trochu odpočinul od té ranní show a našel další zlaté české ručičky. Je to prostě pašák. No a v této hodině se také podíváme na to hledání hvězdy Konopiště, protože my rozdáváme poslední vstupenky. Petr Kotwald je v tahu právě teď na Blaníku. Hezké dopoledne.

0: tam rozparádí na tom konopišti Jirka Korn. Právě posloucháte Rádio Blaník, přátelé, a před námi jsou zlaté české ručičky. Petr Slíva nás tentokrát zavede až do Olomouce.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrou Ježovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kam jsem se vám dovolal, Petro?
4: Do Olomouce.
3: Do Olomouce. Já vím, že jste maminka, že tam někde kolem vás je malé dítě, je to tak?
4: Přesně tak, zrovna tady syn kouká na pohádku, abych mohla s váma v klidu mluvit.
3: Už ho i slyším. No a kromě toho, že jste na rodičovské dovolené, tak jste se rozhodla, že se ještě nějak jinak zabavíte a tvoříte háčkované výrobky. Jaké výrobky?
4: Tvořím teďka konkrétně háčkované tašky, ať už tašky na telefon nebo kabelky, klasické, velké, malé, prostě různé. Ale začínala jsem, když jsem tvořila jenom plišáky, to mě bavilo hodně, ale nějak jsem potřebovala se dál posunout, zkusit něco jiného a já jsem hodně taková tvořivá, stále něco vymýšlím, takže jsem teďka na takové bázi, že dělám háčkované kabelky, popruhy na telefon, velmi praktická věc pro všechny maminky na rodičovské dovolené.
3: Nejenom maminky, ale i tatínci kolikrát neví, kde nechat mobilní telefon. Vy už jste se tomu věnovala před mateřstvím?
4: Jo, já jsem hodně taková tvořivá, jako obecně, že ráda tvořím a dělám něco rukama, takže já jsem dělala i předtím, já jakoby potřebuju něco těma rukama dělat, takže to mám takový jakoby relaxický večerní při televizi. A potom začal vlastně, se narodil syn, takže jsem se tím tomu začala trošku víc věnovat, jak je člověk na rodičovské, tak prostě vymýšlí plány, co se svým životem a co bude dál a tak. Takže jsem s ním začala tak trošičku přivydělávat, ale jakoby furt to mám spíš jako takové své hobby.
3: A co jste takhle udělala naposledy?
4: Tak teďka zrovna ty kabelky, no. Teďka je to hodně aktuální téma, protože začíná hezký počasí, ty kabelky jsou v různých takových jarních barvách. Takže zrovna mám jednu objednávku, nebo vlastně tři dokonce, teď jsem si uvědomila, na háčkované kabelky. Nedávno jsem posílala i popruh s takým obalem na sluchátka, taky super věc na připnutí. Člověk to nemusí nikde hledat, takže zrovna tady tohle.
3: A jsou to všechno vaše nápady, je to tak?
4: Jo, jsou to moje nápady, samozřejmě, že se inspiruju i jako na Pinterestu, na Instagramu, sociálních sítí je to strašně moc, takže člověk, jakoby ta inspirace už mám pocit, že mi tak jako padá do klína sama a nestíhám všechno, no.
3: Jak to má udělat taková posluchačka, která by od vás chtěla kabelku nebo popruh na mobil?
4: Stačí, když si na mém Instagramu najde můj profil, konkrétně Made It by Peje, je to by Petra Ježová, a potom ještě nabízím své zboží na Fléru, kde jsem taky vlastně pod profilem Made It, takže tam vlastně mám taky různé produkty a někdy jsem i na trzích, jarmarcích a tak, podle toho, jak to zrovna vyjde.
3: Tak odkaz na Instagram najdou posluchači i na našich webových stránkách po skončení pořadu. Tak Petro, já vám poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám teda daří.
4: Moc děkuju.
3: Zůstaňte mi na lince a mějte se krásně. Naschledanou.
4: Vy taky, naschledanou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo. Péťo, moc krát děkujeme. A tohle je Eva Farná. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Ilona Čáková a Malý vůz na vlnách Rádia Blaník, to je písnička ze slavného muzikálu Sestra v akci. Když jsme u těch muzikálů, tak skvělé muzikály hrajou v pražském divadle Kalich. Tam se hraje třeba Krysař. Teď nejbližší představení, koukám, že je 22. května, lístky ještě jsou, pak 23. dokonce dvě představení, jedno s autogramiádou, pak 24. oni vždycky jak hrajou rychle za sebou. Na konci května se hraje taky biograf Láska, sestavený z písniček Hanky Zagorové, ale bohužel všechna představení jsou vyprodána. Ovšem biograf Láska, koukám, že tam ještě volné lístky jsou, a to na 4. června. 4. června. Podívejte se na web divadla Kalich a já myslím, že si vyberete, a obzvlášť biograf Láska. Mimochodem připravuje se druhý díl, ten se bude hrát už na podzim, tak tyhle dva muzikály, ty stojí za to. Za chvilku Michal Šindelář, Fancy a taky Lucie Bílá, Obyčejná holka na Blaníku.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, se vztah nám.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
12: Nejlevnější pneu.cz.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.

0: italské kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: To není žádná sranda. Lucie Bílá bude na Konopišti.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaní.
0: A my pro vás máme poslední lístky, o které hrajeme, my vám je rozdáváme, ale musíte splnit podmínky. Hledáme dnešní hvězdu Konopiště ve vysílání. No už vám asi došlo, že Lucie Bílá to dneska není. Dneska hledáme někoho jiného. A kdo pak to je? To vy musíte poznat podle ukázky, která je krátká, má pouhé 3 vteřiny. Jsou to 3 ukázky ze 3 písní rychle za sebou. A když toho interpreta poznáte, tak pak už je jenom váš úkol ho najít ve vysílání. A jakmile dospívá, tak volejte 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, ten má 2 lístky na Konopiště. Tak pozorně poslouchejte, tohle je dnešní ukázka. Tohodle člověka, tuhle paní nebo tuhle kapelu hledáme. Fotku, láska. No, myslím, že to je úplně jasné. Tak vám držím palce a připomínám, že 30. května se všichni potkáme na Konopišti. A už teď prosím začněte plánovat cestu, protože znáte to, doprava bude opět kolabovat, tomu se prostě nevyhneme, ale máme nová parkoviště. Natočili jsme pro vás instruktážní videa, dá se všechno objednat dopředu, takže ta dopravní situace se dá výrazně zjednodušit a zmírnit. Tak prosím, plánujte.
1: Koncert pro

0: Leko. Žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: A teď mi tady normálně zvoní asi 18 telefonních linek. To by mě fakt zajímalo, co ti posluchači chtějí. Jdu se jich zeptat. Tak za chvilku pozry a Promise Myself a Nick Kamen. A teď se dozvíte, kdo bude mým zítřejším parťákem.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Zítra se to stane. Přivítám tady na Blaníku dalšího parťáka. A musím říct, že to je můj oblíbený herec. David Matásek přijde. Tak leďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: Víťa Vávra, písnička z básníků. Zítra tady bude Candy. Tak poslouchejte mezi čtvrtou a pátou parťáky. A my si budeme dál hrát, ovšem s jednou malou změnou. Mezi 12. a 13. pouze a jen hezky česky. Čeká nás totiž česká hodinka, kterou odstartují Krištof a Tomáš Klus. Jestli se blížím k cíli. Zahraje nám taky Lucie, svojí Marii. Marie, jsi jako výkřik do ticha. A potom si dáme takovou rozmlouvací, rozpovídávací prostě prodavače. Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme co. Porec stejně, Michal Tučný. Posloucháte Rádio Blaník. Tak hezky česky, jen a pouze mezi 12. a 13. česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Vehicle. Více na suzukiauto.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
9: CZ. Náplně hned.
10: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
11: Amadeus.
10: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne budeme mít zataženo místy s deštěm a teplotami do 13 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, přechodně polojasno, ojedinělé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16. Jdeme na silnice.
14: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Blaník za volantem.
13: Pozor, dejte na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu u Berouna. Stojí tam auto po požáru. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním se došetřuje na dálnici D1 na 6. kilometru ve směru na Prahu. Místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
13: Na D6 na 24. kilometru směrem na Vary jsou na silnici popadané větve. Dejte velký pozor.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: V ústřední vojenské nemocnici zasahuje policie. Experti varují před padělky na internetu. Nominace velvyslanců čekají změny. Blaník. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. V ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích probíhá policejní razie. Na místě je Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Uvedl to server odkryto.cz. Policie zadržela 11 lidí. Podezírá je z podvodu, přijímání úplatků a padělání lékařských zpráv. Padělanými produkty se to v internetových obchodech jen hemží. Nejčastěji jde o rádoby, značkové oblečení, elektroniku, parfémy a nebo léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
11: Pouze není slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
16: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Prezident a premiér se dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Petr Pavel je ale nyní komentovat nebude. Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy. Babišův kabinet ho koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Macinka tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo asi 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V posledních letech pak roste počet studentů přírodovědných oborů a taky oborů zaměřených třeba na komunikační technologie. Ze zpráv je to všechno, na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Hlavně písničky, děkujeme Eliško.
1: Pepa Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, máme před sebou celou českou hodinku, takže jedna česká píseň za druhou. Za chvilku Michal Tučný, skupina ZOO, taky Pavel Vítek, Lucie, Hana Zagorová, no je to hromada, vám řeknu, a všechno je to pěkné. Za chvilku se podíváme, kdo by dneska slavil a kdo dneska slaví, a teď už nám zaspívá skupina Krištof a Tomáš Klus svoji společnou a já myslím, že krásnou cestu. Tak dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: se blíží čas sluhů. Přátelé, i Honza Kalousek už byl v našem kytarovém ránu na Blaníku. A teď už máme video z toho posledního kytarového rána. Byly tady Činasky, podívejte se na náš web radioblaník.cz anebo na náš YouTubeový kanál. A víte, co je dneska za den, že jo?
1: Na Pankráci, tam na tom vršíčku stojí pěkný stromořadí.
0: 12. květen.
1: Na Pankráci.
0: Pankrác. Zdravím všech 7 pankráců, kteří žijí v České republice. Všechno nejlepší k svátku, pánové. A já myslím, že to můžeme vzít normálně skoro jmenovitě. 2 jsou v Havířově, 2 v Praze. 1 v Moravské Třebové, 1 v Ústí nad Labem a 1 ve Vysokém Mýtě. Tak pánové, užijte si to dneska. No a vy všichni, kdo máte zahrádku, tak pozor na to. To je první ledový mužík, ten Pankrác. Zítra bude Servác, potom Bonifác a meteorologové předpovídají přízemní mrazíky, takže to nebude žádná sranda. Zároveň bych chtěl pozdravit všechny ošetřovatelky. Dámy, moc děkuju za vaši práci, za celou naši společnost, protože dneska máte svůj mezinárodní den ošetřovatelek, tak ještě jednou moc krát děkujeme. No a chtěl bych připomenout jedno velké výročí. Dneska je to 142 let, co nás opustil obrovský velikán a hitmaker své doby. Si představte, že vůbec neslyšíte a tohle složíte. A nejenom tohle. Bedřich Smetana, 142 let. Toho si musíme připomínat. No a teď si dáme nějakou současnou. Třeba Xindla X a Olgu Koenigovou. Ujel mi vlak i poslední metro? Ujel.

0: Pavel Vítek, víš, jak se mi líbíš, posloucháte Rádio Blaník, tady trsá celé rádio teďka. No ale kde to teďka určitě je velice napínavé a mohla by se tam atmosféra krájet, to je disciplinární komise fotbalové asociace, protože v poledne začaly zasedat pánové a rozhodují o Slávii, jak to s ní bude. No jak dlouho bude mít uzavřený stadion, případně tu tribunu Sever, jakou dostanou pokutu, jestli to bude těch celých 10 milionů korun nebo trošku méně. A co je téměř jistota, je, že zápas to velké derby bude zkontumováno ve prospěch Sparty, což si myslím, že se všichni i my slávisti shodneme na tom, že tak to má být, protože to vůbec nebyla hezká podívaná a jak jsem říkal, no, snad se chytneme za čumák jako společnost a uvědomíme si, že té vyhrocenosti je trošku moc. A od toho máte Blaník, protože tady je pohoda, klid a české písničky. Za chvilku Hanka Zagorová, Lucie a pak si budeme povídat s Ivou. Uvidíme o čem.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
4: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
3: Počkej. Castle.
4: Castle Video. Sakra. Castle Video.
5: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
4: Zamkni video.
5: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
13: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
12: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
13: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
12: Maxi Dotace.
14: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: To byl Jakub Smolík na Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Hvězdy Konopiště, vždycky hledáme takhle každý všední den nějakou tu hvězdu Konopiště, vždycky jenom jedna, každý den trošičku jiná. Tady zvoní hrozně moc telefonů. Haló, haló, Rádio Blaník, prosím.
2: Dobrý den, tady Šárka z Pardubic, já volám kvůli lístkům na Konopiště.
0: Počkejte, máme vyprodáno, Šárko, ale...
2: Já vím, ale já jsem slyšela písničky Jakuba Smolíka, tak si myslím, že to bylo ono.
0: A vy si myslíte, že ta ukázka, že to byl Jakub, jo?
2: No, myslím si to.
0: Myslíte, že tohle to, jo? Fotku, láska. To myslíte, že byly tři písničky Jakuba Smolíka?
2: Myslím si, že jo.
0: No myslíte si to správně, Šárko z Pardubic, takže
3: máte lístky. Ježišmarja, jak on vás týrá.
0: To je hnus, co?
3: Normálně, to bych snad nahlásila.
0: Šárko, počkejte vteřinku, já tady mám takový technický problém, víte. Já tady schromažďuju dav, aby vám zatleskal a už jsem ho sehnal. Tak moc gratulujeme. Šárko, dovolala jste se jako první po zaznění písničky. Tady volá strašně moc lidí. My tady máme linku asi jenom na 16 čísel, ale je tady i počítadlo a jsou to tisíce. Šárko, prosím vás, byla jste někdy na Konopišti?
2: Asi pětkrát jsem tam byla.
0: Pětkrát? A lístky teda ještě nemáte letos?
2: Nemám.
0: No počkejte, máte.
2: Jo, mám.
0: To byl chyták, co?
3: Hele, a nedá pokoj.
0: Šárko, prosím vás, já si tady opíšu vaše telefonní číslo a za chvilku vám zavolám a vyměníme si adresy, jo? Teda jako já vám tu vaši asi dávat nemusím, jestli nechcete přijet na kafe, ale to minimálně, abych vám nějak poslal ten lístek, tak tu vaši budu potřebovat, jo?
2: Dobře, děkuji moc.
3: Šárko, tak se uvidíme na Konopišti, mějte se krásně.
0: Prosím vás, Šárko, přijďte pozdravit ano. Potom do studia, protože Iva i já tam budeme vysílat, tak přijďte nás pozdravit, my vás rádi uvidíme, jo? Mějte děkuji. Se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: To byla zase sympatianda, viď?
3: No a že Šárko. Ty furt se, podívej se, ty jsi takovej, já ti nevím, ty jsi šotek.
0: Ne, vůbec ne, to bylo hezký.
3: No bylo to hezký, ještě no. Jsem tady.
0: Mimochodem, já jsem včera s Jakubem Smolíkem hrál v Humpolci koncert. Zaskakoval jsem na bicí. A měl jsem to na jazyku mu to říct. Jakube, ty jsi zítra hvězda dne, jako ty jsi hvězda Konopišti.
3: To tomu nesmí říkat, ale, toho to nemůžeš. No.
0: Nakonec jsem se udržel, protože on by to mohl někomu vykecat.
3: Přesně
0: a pak by to bylo, že neregulérní, to je jasný. Ano. Takhle Šárka krásně poznala. No, přátelé, já vám tady nechám Ivu a hvězdu Konopiště hledáme dál, třeba ještě dneska zazní, možná až zítra zase někdo jiný. Musíte prostě pozorně poslouchat Blaník a hlavně to, co říkáme. Tak.
3: To je všechno, nebo co ještě nevíte?
0: Ne, já jsem myslel, že řekneš, děkujeme třeba.
3: Ne? Jo, tak a proč?
0: No, nevím.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku hanácká kyselka relaxace.
0: Iva Lecká se teď 33 vteřin smála. To je prostě něco neuvěřitelné.
3: Ty řekneš, že tak poděkuji, já děkuji jenom, když něco dostanu.
0: No to je pravda. No. Tak vy jste každopádně dostali teďka dárek, přátelé, protože vám tady nechávám právě Ivu. A za chvilku znám jednu krásnou zahradu. Mějte se krásně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Široké Nivě u Bruntálu za 5 milionů 480 tisíc korun. Rodinný dům v Mimoni za 3 milióny 675 tisíc. Pozemek k bydlení v Morašicích u Chrudimi za 1 290 tisíc. Byt 2+1 ve Vrbně pod Pradědem za 2 300 tisíc. A rodinný dům v Praze Kijích za 17 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Ahoj. Ahoj, tady Nightboy.

0: i Třebíč. Nice boy.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: To byla Aneta Langerová a stačilo říct. 13. hodina se nám blíží, za chvilku odstartujeme odpolední vysílání a další české písničky budou následovat.
1: Trápím se, trápím, je to sladký.
0: Bude to Petr Spálený, Trápím se, trápím, taky Lenka Filipová.
2: To všechno může čas, čas,
0: a Karel Gott.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce.
0: Hezky česky, pokračujeme i po 13. hodině. Za 6 minut už bude 13.
3: Radio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Op. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
12: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
13: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
12: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
13: Na našem webu radioblaník.cz.
14: Radio Blaník, počasí.
15: Radio Blaník.
16: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 4 stupni až 1. Při zmenšené oblačnosti mohou spadnout i na -2 a poškodit rozkvetlé ovocné stromy nebo vzešlou zeleninu. Zítra bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy vykoukne také sluníčko a naměříme 13 až 16.
17: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Blaník za volantem.
16: Kolona vás přibrzdí na D8 před Prahou a podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní omezení přibrzdí řidič na dálnici D8 při příjezdu do Prahy, kde kolona je od 2. kilometru. V místě je uzavřen levý jízdní pruh a zdržení okolo 20 minut.
16: Na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto, kolona tam má 2 kilometry a dál narůstá. Tolik dopravní servis, teď jsou to další zprávy, které připravila Eliška. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
15: Ceny stavebnin šly opět nahoru. Východ Čech se vzpamatovává z řádění bouřek. Teplárny kvůli ochlazení obnovují dodávky. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Některé stavební materiály v dubnu opět zdražovaly. Ceny rostly třeba u polystyrénu a dalších tepelných izolací, zdražovaly taky některé ocelové výrobky a stavebniny z plastu nebo asfaltu. Vyplývá to z dat cenové soustavy URS. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Hasiči mají za sebou náročné pondělí. Českem se opět prohnaly bouřky. Řádily hlavně ve východních Čechách a na jihu Moravy. Třeba ve Žďáru nad Sázavou při dešti protekla voda opravovaným rybníkem do ulic. Někde se dostala do sklepu a zaplavila taky antukové volejbalové kurty. Škody by nicméně neměly být příliš vysoké. A u tématu zůstaneme. S příchodem ledových mužů dorazila do Česka studená fronta. Podle meteorologů průměrné teploty klesnou pod 13 stupňů. Na situaci tak reagují i teplárny. Třeba ty brněnské po 4 dnech obnovují dodávky tepla do domácností. Počítají s nimi zatím do konce týdne, záležet ale bude na počasí. IT firmy mění požadavky na zaměstnance. Místo diplomů dneska stále více rozhodují praktické dovednosti, schopnosti učit se nové věci a taky zkušenosti z praxe. Potvrzuje to i datový analytik Michal Španěl.
18: IT patří mezi obory, kde znalosti zastarávají výrazně rychleji než dříve. To, co bylo aktuální před 5 lety, dnes často nestačí. Firmy proto hledají lidi, kteří se dokážou adaptovat, průběžně se vzdělávat a reagovat na nové nástroje trendy.
15: Podle něj už vzdělávání nekončí promocí. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
20: Iva Lecká
12: na rádiu Blaník.
0: Ano, těším, krásný dobrý den po pohodovém ránu a dopolední se zlehka přehoupneme do odpoledního bloku. No a hned z kraje půjdeme do Prčic. Startuje jeden z nejslavnějších pochodů. Tady u nás máme podrobnosti ohledně dopravy. Teď ale Lenka Filipová. Za všechno může čas. Bylo 13 hodin.

0: Od a léta prázdnin na Blaníku. No a my se teď podíváme na nejslavnější český pochod, protože v sobotu se koná další ročník pochodu Praha Prčice. No a chystají se na to i České dráhy. Jak posílí dopravu, to nám právě teď řekne jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: No paráda, já ještě dodám, že i letos pořadatelé připravují trasy pro pěší od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Tak pokud se chystáte, užijte si to, snad vyjde i počasí, no a my se opět vracíme k písničkám. Další česká je tady.

0: Richard Miller je nahý až na kožu. No to by dneska venku zmrznul. Včera bouřky, lijáky, někde i kroupy a dneska, přátelé, sníh. Ano, slyšíte dobře, zmrzlí kralují ve vyšších polohách v Česku, hlavně tedy v Krušných horách, bude dneska možná i sněžit. Objeví se především tedy ten sníh odpoledne, večer a mohl by se udržet i přes noc. V noci na středu může v Česku místy mrznout, o tom jsme tu už mluvili. No a v dalších dnech se budou objevovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty by se měly pohybovat, řekněme, kolem těch 13 stupňů, 12-13 stupňů, na Moravě bude kolem 14. V dalších dnech budou teploty kolísat, no a v neděli by mělo být zase nad 20 stupňů. V noci na středu se teploty propadnou až na minus 2 stupně, takže pokud máte venku nějaké rostliny, které potřebují trochu teplejší počasí, tak je přikryjte netkanou textilí, ať vám je mrazí nezničí. Tolik tedy k předpovědi počasí a za chvilku další písničky.
1: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tě neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
14: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
15: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
16: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů, a miliardy živých bakterií.
15: Více informací o ProM-Sanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
17: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
2: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
3: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
4: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
3: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: To byl Gump, když život je pes. No možná si říkáte, život je pes. Nadělil mi postavu, která se mi nelíbí. Potřebuji zhubnout, no možná je to vaše téma. Podívejte se na náš web radioblaník.cz, tam totiž můžete poslouchat moc zajímavý seriál Zdraví v hlavě. A v posledním díle uslyšíte nejenom výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou, ale také absolutního vítěze soutěže Proměna roku Lukáše Studňaře, který za 7 měsíců zhubnul neuvěřitelných 60 kilo. Jak ale on sám říká, hubnout zdravě není zase takový problém.
1: Spoustu lidí si myslí, že doteďka nic nemůžu, že jsem nic nemohl a že jsem vlastně jak kdyby rok nežil. Ale ba naopak, to bylo něco superového. Já vím, že prostě jsem měl nějaký životní styl, který jsem si teďka prostě změnil a vím, že mě vyhovuje určitě víc.
0: No, inspirativní povídání. Poslechněte si to na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. A my se zase vracíme k písničkám už za chvilku. Další jsou připravené v playlistu.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Zítra už je středa, láme se nám týden.
4: Čeká nás další dávka dobrých zpráv.
3: Taky se budou proplácet účtenky.
4: A taky se vrátíme do dětství.
3: A proč?
4: Budeme si totiž připomínat naše oblíbené i vaše oblíbené dětské knížky.
3: A taky vám představíme další Hvězdu konopiště. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
4: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
12: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Co dělat dnes večer lepšího, než se kouknout na skvělou českou detektivku na televizi Seznam? Když je zavražděn řidič poštovního vozu a je jasné, že nešlo o loupež, co tedy bylo motivem? To se dozvíte ve filmu Smrt si vybírá, kde si zahráli Václav Postránecký, Jana Šulcová, Ladislav Mrkvička a další. Dívejte se už dnes od 20.10 na televizi Seznam.

0: Albano a Romina Powera Charzán na Blaníku. 14. hodina je před námi, za chviličku další české písničky, protože české písničky máme rádi. Tak co tu pro vás mám? Třeba Slzu a Lhůtu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve si dáme kočovné herce a Františka Nedvěda. Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou. A do třetice Marek Ztracený. Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je... Pro každého máme něco, tak zůstaňte naladěni. 14. hodina to bude za 6 minut. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
9: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
10: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
9: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.
11: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Počasí. Rádio
14: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, spíš k večeru. Přes den přechodně vykoukne sluníčko a nejvyšší odpolední teploty se dostanou mezi 13 až 16 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
15: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Blaník za volantem.
14: Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Na D8 se bouralo na příjezdu do Prahy na 3. kilometru. Tady došlo ke srážce dvou nákladňáků. Do kolony se zpomaluje na 8. kilometru a zdržení přes 20 minut.
14: Pozor, dejte v Úhonicích v Radotínské ulici. Je tam poškozený plynovod, došlo k úniku plynu a silnice je zavřena. Na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Mostní ulici bourala dvě auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Mrazy zřejmě zničily půlku úrody ovoce. Hokejový nároďák odletěl do Švýcarska. V horách v Bosně zachraňovali mladistvé Čechy.
14: Rádio Blaník.
18: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dubrové mrazy v českých sadech řádily. Podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. A ještě zdaleka není konec. Úrodu může ohrozit podle ovocnářů i pokračování nynějšího sucha. Ve Znojmě bude jezdit Centrum Bus. Autobusová linka bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Radnice tím chce podpořit podnikatele v centru, kde nelze parkovat zdarma. Projekt chce se Znojmo spustit na konci května. Před hodinou odletěla česká výprava na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Turnaj bude zároveň rozlučkou úspěšného trenéra Radima Rulíka. Na letišti byl s nároďákem i náš reportér Radek Barkman.
19: Krásný den. Čeští hokejisté odletěli na mistrovství světa. Na letišti v Ruzyni panovala vesměs uvolněná atmosféra. Oproti minulým rokům výrazně omlazená sestava může ve Švýcarsku pouze překvapit. Český tým má pouze dvě posily z NHL. Premiéru na vrcholné akci tak zažije spousta vesměs mladých nováčků. Do šampionátu vstoupí svěřenci loučícího se trenéra Radima Rulíka pátečním duelem proti Dánsku. Z Prahy Radek Barkman.
18: Radku, děkujeme. Bosenská horská služba zachránila v noci na dnešek pětici mladistvých z Česka. Do nesnází se mladí turisté ve věku 16 až 17 let dostali kvůli špatnému počasí v pohoří Preň. Záchranáři jim dali pokyny pro sestup a sami se jim vydali naproti. Do akce za tmy, v silném dešti a nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojilo 9 členů horské služby společně se psem Nerem. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
20: Iva Lecká
21: na rádiu Blaník.
0: No a my se za chvíli spojíme s naším krajánkem Vlastou Sukem, který se vypravil do jahodárny v Raňany. Dáme si potom taky kafíčko pro zdraví a v dobré zprávě vyzveme šikovné děti, aby byly součástí týmu dětského ombudsmana. Je toho hodně, ke všemu se dostaneme a začínáme hezky česky, je tu slza.

0: Superstar, rok 2009 a příběh nekončí. Na Blaníku posloucháte písničky, které máte rádi, a za 5 minut bude 14:45. No a k tomu, co máte rádi, patří i putování, výletování, a náš Krajánek je opět na cestách.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A dneska je to Vlasta Suk a já už ho mám na telefonu. Vlastíku, já tě zdravím, tak kde pak jsi?
3: Dobré odpoledne, já tě zdravím, samozřejmě všechno posluchače Blaníku. Jsem ve středních Čechách a konkrétně jsem navštívil jahodárnu Vraňany, farmu Hanč. A já vám řeknu, že pokud ochutnáte tyhle jahody, tak už nikdy nebudete chtít jiné. A já tu mám pana majitele, pana Milana Hanče, dobrý den.
4: Hezký den vám všem.
3: A na úvod možná posluchače uveďte do té vaší firmy, představte tu historii.
4: Tak my už jsme začínali jahodník pěstovat před 27 lety. Byl to velký zážitek, byla to velká vize, velmi nás to bavilo a dostali jsme se po těch 27 letech i k pěstování pod fóliem a na větších plochách na polích a snažíme se, aby ty jahody vraňanský chutnaly. Ta chuť je pro nás to nejzákladnější, na nic jiného se nesoustředujeme.
3: A já už jsem to musel hnedka říct na začátku, že je to opravdu tak, takže doporučuju. Proč tomu tak vlastně je? Máte nějaký recept?
4: Tak ten recept, ten je úplně jednoduchý. Za prvý musíte mít kvalitní sazenice a za druhý velká starost a podmínky. Ty podmínky musíte vlastně přizpůsobit té rostlině, aby měla dostatek vody, kvalitní výživu a teplotně, abyste to přizpůsobil tak, kdy vlastně ta rostlina si vybere zrání za pouze dlouhého dne. To znamená, že směrovat to pěstování hlavně na červnový jahody. My ty červnový i vlastně termínujeme na stolech pod folií a díky tomu je ta chuť kvalitnější.
3: Kdy k vám mohou posluchači dorazit? A ještě taky prozraďte, vy tu nemáte jenom jahody.
4: Takže sklizeň se postupně rozjíždí, sklízet budeme ty klasické červnové jahody do polovičky července a v tunelech pokračujeme až do října.
3: Každý den?
4: Každý den probíhá sklizeň, od pondělka do neděle jsme tady každý den do 7 do večera, takže určitě záleží jenom na zákazníkovi, kdy si udělá ten čas a může se tady potkat i s kvalitní výrobou potravin, s hezkou prodejnou a dát si u toho třeba kvalitní kávu.
3: K tomu jsem se chtěl dostat, že tady máte i jiné produkty, tak jaké třeba?
4: Tak my se soustředujeme na pěstování i dalšího ovoce a zelenin. Letos se připravujeme na velkou sklizeň meruněk, budou potom i nějaký švestky a co se týče zelenin, tak během pár dnů začíná sklizeň hrášku, okurek, nakladaček, česneku a tak dále, až do podzimu rajčata, papriky, brambory.
3: A poslední věc, máte e-shop, předpokládám?
4: Ano, máme i e-shop, tam nabízíme hlavně sazenice jahodníku plus naše další zpracování, to je produkty, džemy, sterilovaná zelenina plus nějaký rostlinný materiál.
3: Skvěle, tak jo, já vám děkuju, ať se daří, mějte se krásně a přijde co nejvíce blanických posluchačů. Naschledanou.
4: Já taky moc děkuju, všechny zdravím, hezký den, naschledanou.
0: Tak já také zdravím ze studia. Po 17. hodině se nám Vlastík přihlásí z této zastávky ještě jednou a povídat si bude pro změnu s majitelkou Dagmar Hančovou. Třeba o tom, že kromě jeho tu mají i jiný sortiment a dokonce nabízí i exkurze pro děti. Tak zůstaňte na ladění, dozvíte se víc.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A teď už další česká písnička František Nedvěd a Kočovní herci.

obrazy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

To byl Marek Ztracený na Blaníku a já se ptám, už jste si dneska dali kafíčko? Každodenní pití kávy je totiž spojeno s lepší svalovou hmotou a silou u starších lidí. V rámci studie odborníci sledovali dospělé ve vyšším věku a porovnávali jejich svalovou kondici podle toho, kolik kávy denně vypíjí. No a prý se ukázalo, že lidé s pravidelnou konzumací kávy měli méně výrazný úbytek svalů než ti, kteří kávu nepili vůbec nebo jenom velmi výjimečně. Tak já už se mezi starší řadím. Kávu jsem měla dneska už dvakrát, tak tam lupnu ještě jedno, ať si to pěkně pojistím. No a za chvilku dobrá zpráva s Kristýnkou a téma dětský ombudsman a nabídka pro šikovné děti. Víc nebo míň.

0: dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
3: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
7: Pop Optik.
6: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
8: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
11: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
10: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
11: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
10: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
13: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisku levně CZ.
19: Náplně hned.
2: Halo, halo.
18: Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici Vlánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. Lesy.cz.cz.

0: Hotel California na Blaníku a Eagles. No a teď, protože za 5 minut bude 3:15, nás čeká dnešní dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou tu máme Kristýnku Ševčíkovou. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj, i vy, krásný den všem. Tak dobrá zpráva začíná takto. Jeho úkolem je chránit práva nezletilých. Sleduje, jak se jim v Česku celkově žije a navrhuje, co by se mělo zlepšit. Ano, řeč je o dětském ombudsmanovi. A ten teď hledá mladé lidi do svého poradního týmu. Má ho tvořit zhruba 30 dětí ve věku od 12 do 18 let. Úkolem týmu bude diskutovat o otázkách, které přinesou sami členové, nebo o tématech, která jim předloží ombudsman. O co například by se mohlo jednat, nám řekne přímo dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Může to být například otázka bezpečí v digitálním prostředí, zákazu mobilních telefonů na školách, ale i jiné aktuálně řešené otázky. Například mě napadá eventualita snížení hranice trestní odpovědnosti.
2: Poradní tým se má scházet 4x ročně. První setkání bude v Brně 22. června. Děti, které by chtěly být jeho součástí, se mohou přihlásit do 18. května. Jak to zájemci najdou na webu dětiochránce.cz.
0: No ale to je skvělá zpráva, to není dobrá zpráva, to je skvělá zpráva. Tak přátelé, máte-li doma dítě, které by se chtělo stát součástí týmu dětského ombudsmana, tak teď už víte, jak postupovat. Kristýnko, moc děkuju za tuhle zprávu.
2: Já taky děkuju a krásný den všem.
0: Tobě taky, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Známe to všichni.
4: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
4: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Rozvoj spotřebič. Bič. Nice boy. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Když jsem na Čančám, to byla Heidi na Blaníku, musím říct, že tuhle písničku jsem měla ráda, když jsem byla malá. No, naše by mohly vyprávět, jak jsem se vždycky na sebe navlíkla různý sukně a stála jsem na chodbě v baráku, kde se to mimochodem strašně rozléhalo a tam jsem řvala, když se na Čančám. No, ani se nepřejte vědět, co se ozývalo ze zdola, když to uslyšel můj táta. No, užili si se mnou, užili. Tak přátelé, za 6 minut 15 hodin, za chvilku pokračujeme a dáme si další české. Helenu Vondráčkovou a Jiřího Korna. Každá trampota má svou mes, taky Rydy Kirken. A nebo tuhle Petr Hapka, Jana Kirchner. Tak tohle uslyšíte už za malou chvíli. Vydržte, za chvilku počasí doprava, další zprávy za 6 minut 15 hodin. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nás čeká chladné, ale slunečné ráno. Postupně čekejte oblačno až zataženo a v pozdějším odpoledni nebo k večeru slabé přehánky. Teploty se nám dostanou mezi 13 až 16 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Dopravní nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Na 3. kilometru havarovala dvě nákladní vozidla. Do kolony se zpomaluje na 7. kilometru a zdržení do 25 minut.
11: Na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto. Kolona má 2 kilometry. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a teď jsou tu zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
17: Za derby pražských S padla rekordní pokuta. Ceny pohonných hmot opět klesnou. Velké rozšíření hantaviru nyní nehrozí. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Disciplinární komise zkontumovala nedohrané derby ve prospěch Sparty. Slavia taky dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 zápasy v Edenu musí hrát bez diváků. Předseda disciplinárky Jiří Macner ale ocenil chování vršovického klubu po zápase.
13: Musím říct, že rychlost toho přístupu klubu, myslím si, že v tom hrála roli, řekněme, pokora, přijetí odpovědnosti, do značné míry i veřejné prohlášení o vině a samozřejmě v přibývajícím čase k dalším návrhům a přijatým opatřením, které nám byly prezentovány, že klub udělá.
17: Já dodám, že trest dostala i Sparta. Ta musí za výtržnosti svých fanoušků zaplatit 600 tisíc korun. Cenový strop pohonných hmot půjde zítra zase dolů. Litr benzínu bude stát maximálně 43 korun a 87 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 11 haléřů za litr. Ve Věstníku to uvedl rezort financí. Nic nenasvědčuje tomu, že by se nyní měl hantavirus víc rozšířit. Po jednání se španělským premiérem to uvedl šéf Světové zdravotnické organizace. Podle něj je zatím potvrzeno 9 případů nákazy a další 2 jsou téměř jisté. Vzhledem k tomu, že má až 8-týdenní inkubační dobu, můžou ale další případy ještě přibývat. Triatlon o víkendu zkomplikuje dopravu ve Zlíně. Kvůli závodům se uzavře část Hradecké ulice. Autobusy městské hromadné dopravy linky 32 proto pojedou do místní části Kudlov po náhradní trase. Ze zpráv je to všechno, pokračuje Iva.
18: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, krásné odpoledne, bylo 15 hodin a další písničky jsou připravené, tak já to nebudu zdržovat a dáme si hned tu první. Helena Vondráčková, Jiří Korn a Každá trampota má svou mes. Tak hezké odpoledne.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Petr Nať a jsme svoji. Tak přátelé, otázka, jaké město je podle vás nejbarevnější na světě? Máte pár minut na to, abyste nad tím přemýšleli a ne googlit, jo? Opravdu jenom nad tím přemýšlejte. Já vám to za chvíli prozradím. Teď ale dám slovo Mirkovi Táborskému, který vás ještě jednou vezme do muzea Petrov.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval do Hradce Králové, abych vám přiblížil jednu dlouhou a stále živou tradici. Proto jsem vás zavedl do Petrov muzea. Jeho cílem je představit více než 160 let historie značky Petrov, která vyráběla a dodnes vyrábí proslavené klavíry. Tak si pojďme ten příběh stručně připomenout. Zakladatelem firmy, a tedy tradice výroby hudebních nástrojů, byl Antonín Petrov, který se v Hradci Králové narodil v roce 1839. V 18 letech odešel do Vídně, kde se učil stavitelem pian u několika společností. V roce 1864 sestavil první klavír a založil firmu. V zápětí přeměnil otcovu truhlářskou dílnu, nacházející se jen kousek od katedrály svatého ducha v historickém jádru Hradce Králové na provoz pro výrobu klavírů. Už po dvou letech v roce 1866 ale musel kvůli prusko-rakouské válce výrobu přerušit. Nenechal se však odradit a roku 1874 se přestěhoval do nových prostor a mohl odstartovat další rozvoj. Na konci 19. století se Antonín Petrov mimo jiné stal dvorním továrníkem pian pro rakousko-uherský dvůr. Po jeho smrti v roce 1915 přešla továrna do rukou druhé generace a výroba pokračovala. Významným mezníkem se stal bohužel potom rok 1948, kdy byla továrna znárodněna a započalo období masové výroby. To ostatně dokládá fakt, že 100 000 nástroj byl vyroben v roce 1963 a 200 000 kus pouze o 11 let později. Po sametové revoluci vznikla komplikovaná situace, protože rodině se vrátila v restituci jen 4% firmy. Zbytek si musela koupit. Privatizace zpět do jejich rukou byla dokončena až po 8 letech v roce 1998. Dnes řídí firmu 5. a 6. generace rodu. No a další informace a zajímavosti o Petrov muzeu v prostorách obecního domu v Hradci Králové, v němž sídlí i místní infocentrum, vám přidám ještě příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: bude nelehká zem. Tak a já jsem před pár minutami řekla, nebo směrem k vám, jaké město je podle vás nejbarevnější na světě, tak teď si to řekneme. Podle nové studie je to Lisabon. Portugalská metropole je nejbarevnější město planety. Analýza, která jaksi tohle splodila, vycházela z barevné rozmanitosti různých fotografií a u Lisabonu napočítala více než 2,63 milionů unikátních barev. Díky čemuž tedy Lisabon předběhl třeba Kuala Lumpur, ale i portugalské Porto. Na výsledku se podle autorů podílejí hlavně pastel laděné domy, které tam jsou, slavné kachličky a azulejos, i ikonické žluté tramvaje, které se proplétají úzkými ulicemi historické čtvrti Alfama a Bairro Alto. V první desítce těch nejpestřejších měst jsou taky Cartagena, Rio de Janeiro, to se nedivím, Havana, Hanoi nebo New Orleans. Tak, zase víte o něco víc a my pokračujeme dál. Za chvilku Krištof.
1: Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Tower z Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byla Verona a na mě nečekej. No, na mě počkejte, protože já pro vás mám důležitou informaci.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Teda, neřeknu vám nic nového, jo, ale možná někdo z vás třeba právě teď řeší nějakou složenku, nějakou účtenku a říká si, sakra, to se mi úplně nehodí, protože zrovna ty peníze potřebuju někde jinde a teď se mi musel utratit nebo musela někde jinde. Máme řešení. Stačí poslouchat naše dobré ráno a Petr Srýva proplácí účtenky. Každé všední ráno stačí se přihlásit do naší hry přes SMS-ku na číslo 603 118 118. Jednoduše napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, no ale hlavně, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to. Těch SMS-ek můžete poslat, kolik chcete, jo, to je na vás. No a potom musíte poslouchat Rádio Blaník. No a už zítra, krátce po 7. hodině, možná Peťa zavolá právě vám a řekne dobré ráno. Máme tady vaše SMS-ku, vy chcete něco proplatit, vy řeknete ano, to by bylo skvělé. A on řekne, no tak fajn, tak já to udělám. A je to hotové. Takhle to u nás funguje. Takhle my děláme radost každé ráno na Blaníku. Tak poslouchejte a hlavně přihlaste se.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
0: A já už se loučím, za chvilku Jirka Frejlich, taky by tu měl být s ním Honza Riedl, protože dneska je co? Protože dneska je úterý. Tak oba dva už za malou chvíli a my se uslyšíme zítra ve 13 hodin. Mějte se, bájo!
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
16: Proto.
15: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
17: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
18: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale musí ven. Nice boy, to je i fén. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Nice boy.

0: zpěvačka Enya, písnička Only Time. Při úterku na Blaníku, krásné odpoledne, už přeje Jirka Frélich. Za chvíli se přidá taky Honza Riedl a těšte se na Čechomory. Ty velické zvony. A taky skupinu Miraj. Já chci tančit zimu vylé. Od poetiky dáme Půlnoc. Je skoro půlnoc, já bych ti chtěl moc. Žádná půlnoc, máme odpoledne, úterý a dál budeme hrát hezky česky. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, prepará paráda. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
7: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
8: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
7: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
9: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
10: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 4 stupni až 1. Při nízké oblačnosti spadnou i na -2 a mohou poškodit vzešlou zeleninu nebo rozkvetlé ovocné stromy. Zítra bude většinou oblačno až zataženo, ojediněle zaprší, přechodně také vykoukne sluníčko a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetříte spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Blaník za volantem.
12: Omezení vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po ústecké i brněnské dálnici, jak zjistila Petra z dopravního centra ŘSD.
14: Dopravní omezení brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Do Kolony se zpomaluje už na 7. kilometru a plynule pojedete až za exitem z Díby. Zdržení okolo 25 minut. A s Kolonou počítíte na dálnici D1 mezi 27. a 24. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení a porouchaná dodávka, která blokuje pravý jízdní pruh.
12: Aktuálně dochází k odtahu dodávky a dálnice byla na nezbytně nutnou dobu zavřená.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Technické obory studuje stále méně lidí. Lidé dluží Praze miliony za pobyt na záchytce. Basketbalista Veselý se rozloučí s kariérou. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo asi 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V posledních letech pak roste počet studentů přírodovědných oborů a taky oborů zaměřených třeba na komunikační technologie. Za 8 let dluží lidé hlavnímu městu za přenocování na záchytné stanici více než 92 milionů korun. Poplatek 3000 korun, který nepokrývá ani náklady, jich zaplatí zhruba 20 až 25%. Záchytka sídlí v areálu nemocnice na Bulovce a podle zástupců špitálu už její kapacity nestačí. Mozková mrtvice ohrožuje stále více lidí. Nemocnice krajské zdravotní proto ve čtvrtek a v pátek chystají v Děčíně, Mostě a Chomutově osvětové akce. Proč jsou tak moc potřeba, vysvětluje mluvčí společnosti Ivo Brániš.
17: Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mozková mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity. I přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Každému pátému či šestému člověku cévní mozková příhoda hrozí.
16: Osvětové akce nabídnou mimo jiné i vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Českému pivotovi, který hraje v Barceloně, ve Španělsku v létě skončí smlouva a dál už hrát nebude. Veselý má na kontě triumf v evropské lize a 3 sezóny hrál i v americké NBA. Tolik zprávy, teď je připravený Jirka.
0: Já přeji krásné úterý, 16. hodina.
18: Jirka Frélich
19: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli Honza Riedl se ozve, takže pište SMSky na 603 118 118, pokud máte dotazy na dopravního experta Honzu Riedla. Teď ale Miraj a písnička Chci tančit.
19: Rádio Blaník.
20: Život plne dál.

0: Právě teď na Blaníku PH slovenská zpěvačka Kristýna Knechtová. Ta mi prozradila, že písnička je určitě velmi oblíbená u řidičů, no zpomal, to je typické pro řidiče, nebo ne? Je to jinak?
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Rýdl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Ale určitě písnička Kataríny Knechtové je oblíbená i u Honzy Rýdla. Nebo ne, Honzo? Ahoj.
3: Je to přesně tak, tuhle píseň mám opravdu hodně moc rád. Kateřinu jsem nikdy neviděl, ale doufám, že je dobrý řidič aspoň.
0: Tak jak se teďka daří na silnicích?
3: Daří se, já si myslím, že po všechny je dobře. Já se musím dost omluvit, že jsem dneska jenom po telefonu, za chvíli vysvětlím. Pojďme na ty silnice, dálnice. Pokud bychom měli mluvit o kolonkách, tak máme před Brnem takovou tu klasiku, to je od kilometru 178 až na stavbu 196. Tam se v osobáku zdržíte 25, nákladňákem je to víc, kluci, omlouvám se, ale už na tom děláme. Potom na stejný dopravní úzel, to znamená do Brna po D2 od Bratislavy, tak tam to mají kamiony, tak jenom takový přibrždění na 15 minut. Potom jsme měli docela nepříjemnou situaci, ale podstatně už blíž Praze, respektive u Prahy, na 24. kilometru dálnice D1, tam, co stavíme ten nový most, on teda jako je to takový staronovej, to jsme si jednou říkali, to znamená D1 na 24. kilometru na Prahu byla uzavřená, protože tam chcíplo v tom omezení nějaký osobní auto v tuhle chvíli, už ten odtah s tím autem je pryč už asi 15-20 minut a už se ta kolona rozjíždí, i když pomalu samozřejmě začala odpolední dopravní špička. Potom na Pražském okruhu a na D5, tak tady na tom uzlu je tam zdržení směrem do Prahy kolem 15 minut. Takhle bych mohl pokračovat. Máme tady nějaký dopravní nehody, něco je na D8 u Ústí nad Labem, ale tam je to bez kolony. Dávajte tam pozor, na D5 mezi Plzní a Rozvadovem směrem na Německo je tam taky dopravní nehoda na 139, ale tam je taky bez kolony a mezi Ostravou a Polskem směrem na Polsko je tam dopravní nehoda. Tam někdo letěl do dopravního značení, doufám, že mu nic není a je tam akorát silnější provoz. Tak opatrně, opatrně.
0: Tak asi jste si všimli, Honza Rýdl dneska po telefonu.
3: Je to tak, já se musím omluvit, já jsem, ale znáte mě samozřejmě, jaký já jsem piškuntál, takže já jsem práci nahlásil, že jsem na rehabilitaci a ve skutečnosti se flákám na jachtě, držím v ruce sklenici červeného a mažu si spálený
0: nos. My jsme si to mysleli, přesně tak. Tak co se týká dopravních informací, rozšíření Pražského okruhu může potěšit brzy řidiče.
3: Fantastická zpráva, i když chviličku vás možná budeme trošku mordovat, ale nemyslím si, že to bude tak strašné. V každém případě Pražský okruh, tam, kde prakticky denně jsou kolony, protože vyčerpáme kapacitu dálnice, to znamená mezi sjezdem na Barrandov, respektive těmi tunely, co jsou tam a D5, tak začínáme teďka v květnu rozšiřovat, ale nezačneme hned s tou dálnicí, my nejdřív musíme rozšířit, respektive postavit nové nadjezdy, ty mosty, co jsou nad Pražským okruhem, aby se ten širší pod ně vešel, to znamená té práce letos, začínáme v květnu a během nějakých 3 let si myslím, že bychom měli mít tu D0 Pražského okruhu rozšířenou, tak aby jsme potom mohli navázat rozšířením D5 na dojezdu. Hlavně bude rozšířený na 2 pruhy sjezd z D5 na Pražský okruh, to si myslím, že o to vám jde nejvíc.
0: Plzeň, tam je taky nějaká informace z Plzeňska, že?
3: No jistě, samozřejmě pro Plzeňáky mám velkou prosbu o chvilku trpělivosti, ale zároveň skvělou zprávu, protože na slavném dálničním přivaděči z Plzně na dálnici D5 od zítra začínáme frézováním s pokládkou takzvaného mikrokoberce, vysvětlím za chviličku. To je takovej, vlastně taková šlupka asfaltu, nějaký 2 cm vysoká, která velice rychle, řekněme, zapraví ten rozpraskaný už vyžilej povrch pod sebou, zároveň obnoví protiskluzové vlastnosti. A je to skutečně technologická rychloakce, protože my budeme do 7. června hotoví. A tady ten mikrokoberec prodlouží životnost té vozovky o nějakých 6 let. Já si myslím, že to stojí za to.
0: Tak a potěšíme, nebo naopak postrašíme Ostravu, ale to si necháme za chvíli. Teď ale politika a půlnoc. Honzo, vydrž tak 2 písničky a pak se
3: Ostravo
0: zase uslyšíme. Ano, Ostravu zdravíme.

0: The Best. To nejlepší zpívá Tina Turner právě teď u nás na Blaníku.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: A Honza Riedl na telefonu. Honzo, ahoj.
2: Já vás všechny zdravím, krásný dobrý den, ještě jednou teda po linkách.
0: Ano, a co se týká té Ostravy, o které byla řeč, tak co můžeme slíbit Ostravě?
2: Ostrava ať se těší, ale v tom dobrém, tohle není ironie, tohle není vyhrožování, naopak v Ostravě jsme velmi, velmi vděční na Rudné ulici, což je nejzatíženější silnice v celém Moravskoslezském kraji, tam za 24 hodin projede 40 000 vozidel, někdy i víc, a tak tam jsme teďka letos a v části loňské stavební sezóny jsme rekonstruovali 4 mosty najednou a ten první už máme hotový a teďka o víkendu, vypadá to na neděli, půjde do plného provozu, to znamená, že vlastně v Ostravě na Rudné zbydou ze 3 omezení, respektive ze 4 omezení zbydou jenom 3, respektive to vypadá asi, že tam budou 2 jenom, protože 2 rekonstrukce mostů jsme sloučili do jednoho omezení, takže opravdu teď o víkendu se rozjede ta Rudná trošku a zhruba ani ne za měsíc, ještě o trošku víc, protože budeme hotoví s dalším mostem a pak počkáme po prázdninách, budeme mít hotový ty poslední 2. To znamená, letos o prázdninách si myslím, že už bude správné se těšit velmi na září, protože nejenom, že pošleme děti do školy, ale bude Ostrava i volná na Rudné.
0: Tak a dotazy, jako vždycky i dnes, je možné psát sem k nám do Blaníku na 603 118 118. Ptejte se Honzy Riedla, odpovíme na to za chvíli. Tak Honzo, připrav se.
2: Už teď dotazy. Si těším na všechny vaše dotazy. Ano. Šup mobily do ruky a ať to lítá.
0: A co se týká Blaníku, tak za chvíli opět Radeček. A všechno je v pořádku. Dál budeme hrát hezky česky, krásné úterý.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
10: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
11: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
10: A co by nám mohlo ulehčit?
11: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
10: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: Víte, co je na okurkách F-kon nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky F-ko. Vždy to nejlepší.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
17: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
18: No jasně, super.
17: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
18: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
17: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
18: Pánové na burger s trhaným masem.
19: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
18: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
20: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
21: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
20: A dárek je váš, tak ušetřete s
22: tisku levně CZ.
23: Náplně hned.
24: Kontejnery Siegel, dobrý den.
25: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
24: A tomu říkáte problém?
26: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

0: Bad Boy Blue teď na rádiu Blaník a pojďme na vaše telefonické dotazy s Honzou Riedlem.
1: Honza Riedl, dopravní expert rádia Blaník.
0: Tak Honza Riedl, všechny ty vaše dotazy taky čte na dálku, aby jsme se mohli s ním spojit a získat odpovědi, tak vyžadujeme, aby nám zavolal a to se stalo právě teď. Honzo, slyšíme se, ahoj.
2: Jo, slyšíme, takže prosím tě, první mi dej Most Litvínov.
0: A už jsme ve vysílání, ti ale prozradím. Most Litvínov, tím začneme, jo? Jsme ve vysílání, Honziku, už. Akorát se strefil. Honzo?
2: Ano, už jsem tady, dobrý den.
0: Jo, takže Most Litvínov, pojďme na to.
2: A výborně, Most Litvínov, díky za spojení, já to mám dneska trošku komplikovanější. Byl tam dotaz, kdy bude čtyřpruh mezi Mostem a Litvínovem, máme ho v plánu, připravujeme výstavbu, ale v tuhle chvíli i vzhledem k tomu, jak postupuje příprava stavby, i vzhledem k penězům a nějakým dalším prioritám, tohle budeme stavět mezi lety 2030 a 32. V dnešních cenách to vypadá, že tady probendíme 1,75 miliardy korun.
0: Mm-hmm, tak ptal se Petr, doplním a SMSka zněla, kdy bude tedy čtyřpruhý tah mezi Mostem a Litvínovem. Díky, Honzo. A potom tedy míříme do Třemošné. 18.5. se bude uzavírat silnice u Třemošné, zároveň se má dělat nedaleko kruhový objezd. Není avizovaná objížďka, došla SMSka.
2: Už avizuju, Třemošná, kdo by nevěděl, na sever od Plzně, důležitá výpadovka, objízdná trasa povede během rekonstrukčních prací přímo přes Třemošnou, budou to ulice Plzeňská a Americká, moc pěkně poprosím o trpělivost, ovšem nejdéle do konce srpna na severní Plzeňsko, moc hezky pozdravuju.
0: Mm-hmm. Pak je tady dotaz, který přišel z Hazlova, dotaz, jak to vypadá s rekonstrukcí komunikace 1/64 právě v Hazlově, ptá se přímo paní starostka Lenka Dvořáková.
2: Uctivá poklona, paní starostko, moc pěkně vás zdravíme. Mezi Františkovy lázně a až prakticky na německé hranice, je tam moc krásně, jednou jsem tam byl na kole, ale vězte, že ještě rok budete dýchat s úsměvem na tváři, neboť tu rekonstrukci na 64 v Hazlově plánujeme na rok 2027.
0: Dotaz, který přišel od Davida, zda je nějaké řešení velmi špatné situace na sjezdu D8, exit Nová Ves směr z Prahy, neustále kolony, odbočování přes odstavný pruh, nebezpečné zastavování v pravém jízdním pruhu, zda se s tím dá něco dělat.
2: Už se děje, krásný dobrý den, já ještě řekněme dopopíšu tu situaci, D8 to je z Prahy na Ústí, je na kilometru 18, na exitu přímo nad dálnicí jsou dva kruháče, my jsme tam teďka dělali zásadní rekonstrukci povrchu, protože ten je hodně vytížený, to je křížení se 16, která jede mezi Mělníkem, Mladou Boleslaví a na druhou stranu to jede na Slaný a D7, takže tam jezdí hodně nákladu. V tuhle chvíli ta oprava povrchu už je hotová, to znamená, že teďka, když jsem se podíval na dopravní zatížení, tak nic, žádný problém na dálnici tam není. Je ještě nějaká kolonka nahoře na té 16, ale na té dálnici, kde skutečně to odbočení z dálnice bylo tak komplikované, že na to odbočení čekali v koloně řidiči už na dálnici, což vůbec jako nebylo příliš příjemné, na to však bezpečné. My jsme tam i s policií na to dohlíželi, ale v každém případě v tuhle chvíli už by tam mělo být, myslím si, že naprosto klidno.
0: Výborně. Honzo, tak za týden v úterý po 16. další SMSky přečteme.
2: Budu se osobně velmi těšit, mějte krásný celý týden.
0: Tak a z Blaníku za chvíli Čechomoři a Velické zvony budeme dál hrát hezky česky.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč.
1: Nice boy.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Čechomor a velické zvony a taky po 17. hodině budeme hrát hezky česky hned po zprávách Hana Zagorová a to by nebylo fér. Taky Turbo, Láska z pasáží. Jelen všude zdejší. Radio Blaník, které vám dál bude hrát hezky česky. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne se vyskytnou lokálně přehánky, které budou k večeru četnější. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Zdržíte se na Pražském okruhu směrem od letiště na D1. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: S 20 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1. Kolona se tvoří mezi 25. a 18. kilometrem.
4: Na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto, kolona má víc než 2 kilometry. Pozor dejte v Úhonicích v Radotínské ulici, kde došlo k poškození plynovodu a k úniku plynu. Silnice je na nezbytně nutnou dobu zavřená.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
10: Mrazy zřejmě zničily půlku úrody ovoce. V Brně zajistili nalomené rameno jeřábu. Slavia vyčíslila ztrátu v souvislosti s tresty za derby.
2: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dubnové mrazy v českých sadech řádily. Podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno jeřábu. Policisté okolí na několik hodin uzavřeli. Na místě probíhala i evakuace lidí z dotčených domů, včetně mateřské školky. Rameno stroje se podařilo zajistit během odpoledne. Provoz už policisté obnovili, výjimkou je ale cyklostezka, která zůstává zavřená. Parkování v centrech měst se dál mění. Tábor od čtvrtka upraví parkovací režim před Střelnicí a na Tržním náměstí. Jak přesně ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
11: V úseku před Střelnicí dojde ke změně režimu stávajících parkovacích míst. Ta budou nově vyhrazena pro rezidenty Starého města. Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou dvě nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením se společnou nástupní plochou.
10: Opatření reagují na dlouhodobé požadavky obyvatel historického centra. Sobotní derby pražských S vyjde fotbalovou Slávii draho. Jak už od nás víte, zařádění fanoušků musí zaplatit rekordních 10 milionů korun. Nejbližší 4 zápasy v Edenu pak odehraje bez diváků. Kvůli těmto trestům utrpí klub ztrátu asi 50 milionů korun. Vysokou pokutu dostala taky Sparta, ta za výtržnosti svých fanoušků zaplatí 600 tisíc. Tolik zprávy, teď už se za mikrofon vrací Jirka.
12: Zkusím to, za minutu bude 5.
3: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
12: Ano, Eliška řekla vr, jako Vraňany, protože právě tam vyrazil náš blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se za pár minut. Tak buďte s námi a poslouchejte taky Vlastu Suka. Za pár minut je tady.
2: Rádio Blaník.
12: Teď ale hezky česky. Hana Zagorová a písnička To by nebylo fér. Na Blaníku za chvíli taky skupina Turbo a nebo Činásky. Pěkný poslech.

0: skupina Turbo, písnička Láska z pasáží, teď na Blaníku krásné úterý přejeme už s Krajánkem.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: A tím je dnes Vlasta Suk. Vlasto, ahoj, já tě zdravím.
3: Jirko, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Po druhé se hlásím z Vraňan. Navštívil jsem zdejší farmu Hanč, jahodárnu Vraňany a mám tu taky paní majitelku Dagmar Hančovou. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
3: Tak nalákejte posluchače k vám do jahodárny.
4: Tak na co jiného lákat v květnu, než na ty nejlepší, nejsladší a nejčerstvější vraňanské jahody, jejich sezóna právě ve Vraňanech začíná. No a samozřejmě k čerstvým jahodám se brzo přidají jahodové knedlíky, točíme úžasnou jahodovou zmrzlinu a nemohu zapomenout na úžasné dorty našich cukrářek, které jsou nejenom jahodové.
3: K tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně nabízíte i další produkty kromě jahod, tak jaké?
4: Ano, my jsme se rozhodli rozšířit to portfolio našich produktů, takže není to tady u nás jenom o těch čerstvých produktech, čerstvém ovoci a zelenině, ale v rámci Kafé na výsluní pečeme úžasné dorty z našich surovin, z našich produktů, vaříme skvělé farmářské polívky a vytváříme další skvělé věci, které si tady návštěvníci mohou kdykoliv vychutnat.
3: Všechno si děláte sami?
4: Všechno se snažíme dělat sami, ano.
3: Panečku, velký obdiv. Koukám ale, že myslíte i na vaše děti, nebo respektive na všechny děti. Co tady pro ně nabízíte? A četl jsem dokonce, že máte i exkurze.
4: Rozhodli jsme se oslovit školy a školky a připravili jsme pro ně program Malý velký farmář, kde i ti nejmenší si u nás můžou zažít krásné dopoledne, odpoledne anebo i celý den, takže určitě se seznámí s našimi zvířátky, vidí, jak se u nás pěstují jahody, mohou si třeba i vlastní jahody tady u nás vysadit, ochutnají dobroty z Kafé na výsluní, no a nemůžeme zapomenout na to naše jahodové dětské hřiště, kde si určitě všichni užijí spoustu zábavy.
3: Nádhera. Teď nás poslouchá celá republika, tak pro posluchače, kteří nevědí, kde jsou jahodárna Vraňany, kde vás najdou?
4: Tak Vraňany jsou kousek za Prahou, po D8, exit 18, směr Nová Ves, a jinak pokud znáte vinařskou oblast Mělnicko, tak jsme vlastně kousíček od Mělníka, takže všechny vás srdečně zveme. Samozřejmě jsem i dobré vlakové spojení, takže když v Praze sednete na Masarykově nádraží směr Ústí, tak nezapomeňte hlavně vystoupit ve vlakové stanici Mlčechvosty, protože odtud je to k nám na farmu pouze 5 minut.
3: A jak už jsem říkal, krátce po 14. hodině, tak tyhle jahody, až ochutnáte, tak nebudete chtít jiné. Paní Hančová, já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně a se daří a třeba zase někdy nashledanou.
4: My moc děkujeme za krásné setkání a těšíme se zase někdy příště ve Vraňanech. Mějte se krásně.
3: Pro tuto chvíli se loučím a na závěr pro vás máme speciální zdravici.
2: Zdravíme Rádio Blaník z Vraňan.
1: Jsme Blaník
5: a jedeme za vámi.
0: A my zdravíme z Blaníku a posíláme písničku Na srdci. Slza a Sele s Beckingem.

0: Skupina Činasky a písnička Stížnost. Na co si dnes nemůžeme stěžovat, to jsou ledoví muži, zase nesklamali. Pankrác, Servác, Bonifác, ano, to je pranosticky jasně dáno, že v tento den se má ochladit. Ochladilo se oproti včerejšku, hlavně nad ránem, docela dost a výrazně. Taky počítejte s tím, že při této pranostice, jak se říká, může mrznout a skutečně nad ránem se mají po všechny tři dny objevovat přízemní mrazíky. Počítejte tedy s tím až do čtvrtka, kdy bude Bonifáce, a v pátek, aby toho nebylo málo, uplakaná Žofie. Tak se necháme překvapit, jak to bude v pátek. Nám zatím do Blaníku po krátkém dešti svítí za okny sluníčko, je to nahoru dolů pořád dokola, ale každopádně, co se nemění, to jsou české písničky.
1: Kdybych se mohla...
0: A těch máme víc než dost. Tady je Lucka Bílá, písnička Děkuju ti.
1: Chtěla bych jít.
0: Rádi zahrajeme za chvíli a přidáme i skupinu Jelen. Přejeme krásné úterý.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
7: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
8: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam třeba i dětský kolečko?
11: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
15: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
16: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
17: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
18: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
19: Nápady, tipy, inspirace.
20: Šumava žije!
21: Šumava žije.cz.
22: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
23: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
22: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
23: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
24: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
25: Když potřebujete brýle, tak...
26: Pop Optik!
25: Když kontaktní čočky...
0: Tak?
1: Pop Optik.
0: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak?
1: Pop Optik.
0: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
1: Pop Optik.
0: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
20: tisku levně CZ.
25: Náplně hned.
26: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
27: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
26: Těšíme se na vás.
28: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: fajn.
1: Skupina Jelen a písnička Všude zdejší. Ta se jim tedy povedla, musím říct. No a zítra ráno po 9:00 se vypravíme do jednoho konkrétního roku, kdy vám Petr Slíva zase představí písničky z jednoho jediného období, z jednoho roku, kdy se stala taková věc, že na televizních obrazovkách k mému úžasu taky měla premiéru jedna filmová kriminální kauza 90. let. No bylo to drama.
2: Pršek se přivaří. Tady se to doleje vodou. A rybička už nevyplave.
3: Ten vůl by chtěl udělat vlastní mámu.
2: Počkej, musíš mu říct, co tam dělá za prasárnu. To je úplně proti přírodě.
1: Tak poznali jste?
4: Radio Blaník. Tajemný rok.
1: Tato znělka se opět ozve po 9:00 s Petrem Slívou a Délou Zahradníčkovou. Budeme společně hledat, v jakém roce jsme se ocitli. Jednu nápovědu jsem si vypůjčil, další nápovědy zítra, tak nás poslouchejte i po 9:00.
4: Rádio Blaník.
5: Tajemný rok.
1: No a po 10:00 si pak můžete zahrát.
4: Víc nebo míň.

0: krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
3: Za 2 minuty 6:45 před námi je Pepa Wagner a písnička Nezapírám.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč.
1: Nice boy.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Kylie Minogue a písnička Locomotion na Blaníku úterý v podvečer a těšte se po 18. taky na hlas Petra Muka. Písnička Stín katedrál. Z Noci na Karlštejně si zahrajeme písničku Lásko má já stůňu.

0: My jsme Rádio Blaník, hrát budeme dál, hezky česky. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pouzování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jo, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Ledoví muži o sobě dávají vědět. Teploty v noci 4 až 1. Ojediněle spadnou i na minus 2 a mohou poškodit rozkvetlé ovocné stromy nebo vzešlou zeleninu. Zítra bude oblačno, zataženo místy s deštěm. Ojediněle vykoukne sluníčko a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na příjezdu do Prahy po D5 se na prvním kilometru od Rozvadova došlo k nehodě dvou nákladních aut. Kolona má asi 2 kilometry. Na trase z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného se kvůli omezení vytvořila 2kilometrová kolona. Pozor dejte na D1 na 21. kilometru na příjezdu do metropole. Havarovalo tam osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Tady si postojíte v koloně, která má více než 3 kilometry. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Mějte krásný večer. Teď už jsou tu dnešní poslední zprávy, které připravila Eliška.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na železnici přibydou další tratě se zabezpečovačem. Teplárny kvůli ochlazení obnovují dodávky tepla. Ženský hokejový nároďák má nového kouče. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Síť tratí s evropským zabezpečovačem ETCS se letos rozšíří. Systém bude na dalších 180 kilometrech. Je v tom třeba rozšíření o celý jižní koridor Praha-České Budějovice, spojka mezi pražskými Malešicemi a Hostivaří, anebo trať mezi Chocní a Litomyšlí. S příchodem ledových mužů dorazila do Česka studená fronta. Podle meteorologů průměrné teploty klesnou pod 13 stupňů. Na situaci tak reagují i teplárny. Třeba ty brněnské obnovují dodávky tepla do domácností. A dodávky neukončila ani pražská teplárenská. Konec června bude tradičně patřit sportovně naladěným školákům. Další letní olympiáda dětí a mládeže se navíc bude poprvé konat přímo v Praze. Více říká reportér Radek Barkman.
7: Hezký den. Olympiáda dětí a mládeže se vůbec poprvé v historii uskuteční v Praze. Srdcem celé olympiády by měla být lokalita Výstaviště. Zde bude probíhat celkem 6 různých soutěží, kompletní doprovodný program a také medailové ceremoniály, které by se měly konat u Křižíkovy fontány. Do Prahy by na konci června mělo dorazit až 4,5 tisíce mladých sportovců ze všech 14 krajů České republiky. Medaile pro nejlepší navrhovali sami děti. Z Prahy Radek Barkman.
6: Radku, děkujeme. A u sportu zůstaneme. Česká ženská hokejová reprezentace má nového trenéra. Hokejistky povede Američan Idalsky. Na střídačce nahradí Kanaďanku McLeodovou. Ta po sezóně u ženského nároďáku po 4 letech skončila. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď vám bude hrát zase Jirka.
8: Já děkuji, bude 18. hodina.
3: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
8: Za chvíli naše Samira, která nám zase prozradí jedno češtinářské tajemství. Za minutu 18, jak jsem říkal, a pojďme hrát hezky česky. Tady je Šalom a Stín katedrál a za chvíli Ilona Čáková, jedno tajemství.

0: Ilona Čáková, písnička Jedno tajemství. Kdyby jedno, ale celou řadu tajemství odhaluje naše Samira každý den.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A to dnešní tajemství, proč se říká slaměná vdova. Tak Samiro, je to tvoje.
3: Dnes se podíváme na slaměné vdovy a vdovce, tedy na ty, jejichž manželé s nimi dočasně nejsou, ať už kvůli práci, na nějaké dovolené, nebo jsou zkrátka někde delší dobu pryč, ale jen dočasně. Teorie o vzniku jsou celkem tři a začneme hezky z ostra. První teorie totiž vychází z mimomanželského poměru, někde, kdesi, na slámě, takže podvedená žena nebyla skutečná vdova, ale ta slaměná. Platí to i naopak, samozřejmě. Druhá teorie odkazuje na starý zvyk, kdy nevěsty, jejichž manželství nebylo tím prvním, nosily na hlavě slaměný věnec. No a máme tady ještě jednu, takovou asi nejpodivnější, ale pojďme do toho, a ta vychází z němčiny. Hastroš v poli, takovej ten slaměnej, tak tomu se říká strohmen, tedy slaměný muž. Jde o napodobeninu skutečného muže, a tak se slovo stroh, česky sláma, začalo vnímat jako syn pro něco nepravého, například pro nepravé nebo dočasné věci. Dejte vědět, která teorie se nejvíc líbí vám. Já jsem asi za ten věnec.
0: Děkujeme, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Teď už slovenská skupina Elan.

0: A naká písnička Láska, písnička z počátku 90. let. Za chvíli zabrousíme ještě dál, až do okamžiku, kdy se natáčela hudební komedie Noc na Karlštejně. Lásko má já stůňu, Helena Vondráčková zazní a věřím, že zazní taky na našem blanickém konopišti tato nádherná písnička. Tak uvidíme, zítra je taky den, zítra budete moci vyhrávat vstupenky na to naše konopiště. No a jak to dopadlo dneska, uslyšíte za chvíli.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Zítra už je středa, láme se nám týden.
3: Čeká nás další dávka dobrých zpráv.
2: Taky se budou proplácet účtenky.
3: A taky se vrátíme do dětství.
2: A proč?
3: Budeme si totiž připomínat naše oblíbené i vaše oblíbené dětské knížky.
2: A taky vám představíme další Hvězdu konopiště. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradničková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle video. Sakra. Castle video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Rozcvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
14: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
13: Více informací o Proemzanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
15: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
16: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
17: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
16: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
17: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
16: Maxi Dotace.
18: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
20: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
19: A tomu říkáte problém?
21: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
22: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
23: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
22: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
23: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
24: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
0: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem – hudbou.
2: Amadeus.
1: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
25: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.

0: Jsme Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Tak když spolu spíme,

0: Lásko má já stůňu Helena Vondráčková teď na Blaníku a zpívat bude i na našem blanickém konopišti. Vstupenky nikde nehledejte, došly, máme vyprodáno. Ostatně to řekl dnes i Pepa Černý, naší posluchačce. Ale musím říci, že ta posluchačka nakonec měla radost.
1: Dobrý den, tady Šárka z Pardubic, já volám kvůli lístkům na konopiště.
2: Počkejte, máme vyprodáno, Šárko, ale...
1: Já vím, ale já jsem slyšela písničky jako vás Nulíka, tak si myslím, že to bylo ono.
2: No myslíte si to správně, Šárko z Pardubic, takže máte lístky.
3: Ježišmarja, jak on vás týrá.
2: To je hnus, co?
3: Normálně, to bych snad nahlásila.
4: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaník.
0: No bylo trošku veselo krátce popolední, ale přijít to může kdykoliv. Po 8 hodině raní odhalíme nápovědu. Ta dnešní nápověda zněla tedy takto. Fotku, láska. A asi nejenom Šárka poznala, že se jedná o Jakuba Smolíka, jednu z našich hvězd na konopišti. No a zítra po 8 kolega Petr Slíva zase rozkryje to tajemství a pustí krátkou a krásnou hudební ukázku a vy budete hádat, kdo to je. A když to budete vědět, tak stačí pozorně poslouchat, jakmile ta hvězda konopiště v našem vysílání zazní jako dnes Jakub Smolík a písnička dohraje, je důležité být na konci písničky první na telefonu a máte od nás vstupenky na konopiště. Tak zase zítra.
4: Koncert pro všechny bezva lidi.
5: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den.

0: Leko. Žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Na Blaníku za chvíli třeba Michal Tučný, no a těšte se na písničky na přání, jsou plné krásných písniček, třeba Karel Gott a Hej páni končelé nebo Brontosauři, Růže z papíru, je toho dost a dost.
0: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
0: na Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
14: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
0: Pohodové české rádio.

0: Radio Blaní.
1: Radio Blaní. Hezký český.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekával. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: MC Erika Barbara, písnička Anděl. Právě teď na Blaníku za 4 minuty už bude 19. hodina. Odstartujeme písničky na přání. Těším se třeba na tuto písničku Lucky Vondráčkové. No vybrali jste krásné písničky, třeba Karla Gotta. Jak jsem si tak prohlížel přání, našel jsem tam také Sladké mámení. Takové vaše hudební přání rádi splníme. Za chvíli po 19. hodině určujete hudební prout Rádia Blaník vy. No každopádně dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: V noci čekejte, sem tam ještě přehánky a ráno bude opravdu chladné, 4 stupně až 0, místy dokonce minus 2 stupně, zítřek pak postupně oblačný až zatažený, ráno ale může být i polojasno, teploměr ukáže na západě Čech od 10 do 13 stupňů a jinak bude většinou od 13 až do 17. Rádio Blaník.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
4: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
3: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
4: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
5: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Bob Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Bob Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Bob Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Bob Optik.
1: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
6: Za minutu 19. hodina je to tady, písničky na přání, na které se jistě těšíte. Máme tady spoustu krásných vzkazů, tak to nebudeme zdržovat. Na úvod Olympik a písnička Jako za mlada. Hezky česky hrajeme.

Skupina Olympic a písnička jako Za mlada. Teď budeme hrát Mildovi k 50. nám. Maminka Věra vzkazuje: můj synu, dnes máš narozeniny kulaté, neboj, poznat to není. Dnes už víš, co ti život dal a co vzal, ale představ si, co krásného tě ještě čeká. Užívej si života, také se šetří a uber. To vše krásné ti přeje maminka, sestra Věruška s rodinou, přítelkyně Petra a dceruška Májinka. Připojují se taky tety s rodinami, Strejda a Rádio Blaník. Přejeme taky hlavně všechno nejlepší a zdravíme právě Mildu. K 50 nám hrajeme taky písničku, kterou vybrala jeho rodina, Lucka Vondráčková, Kdo tě má rád.

0: Kdo tě má rád? A Lucka Vondráčková, písničkové přání, splněno to první a jdeme na spoustu dalších. Mirkovi budeme hrát k narozeninám, hodně zdravíčka, štěstíčka, klidu, pohody a ještě hodně naběhaných kilometrů přeje manželka Jana s dětmi a vybrali písničku od skupiny Harley a písnička se jmenuje Pocit mám.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Proč pocit mám a Harley na Blaníku a písničkové přání poletí do Egypta od přátel a rodiny ze Zruče. Adresát bude vědět Michal David a pár přátel stačí mít. A je tady další písničkové přání a taky stejná písnička od Michala Davida a písnička bude prý úžasnému človíčkovi. Kamarádce Pavlínce posílá Alena a vzkazuje: Pavlí, vždycky tady pro mě jsi a já si toho moc vážím. Přeji ti hlavně zdravíčko, hodně radosti s vnoučátky a se všemi, co tě mají rádi.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaník.

přátel stačí mít. Michal David z Rohatce přišel vzkaz, abychom zahráli písničku od Tomáše pro jeho holku Káju a vzkazuje: moc tě miluji, jsi nejkrásnější, posílám písničku do Kyjova, tvůj Tom. A zároveň písničku posílá i pro svého kamaráda Martina Jarábka. A my zdravíme Kyjov a posíláme Marka Ztraceného písničku Moje milá.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a písnička Moje milá. A jdeme na další písničkové přání. Karel Gott, Hej páni končele. Gabriela napsala, abychom zahráli tuto písničku. A tady je vzkaz od Gabriely. Milu, přeji ti ze srdíčka všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně ať si zdraví. Štěstí máme jeden ve druhém a taky v našich holčičkách. Vážím si toho, jak zdokonaluješ naši chatičku a obdivuju, že to všechno zvládáš jako za mlada, ale musíš taky odpočívat, proto už se těším na naši dovolenou v Brelušce. Mám tě moc ráda a posílám tvoji oblíbenou písničku od Kai Gota. Vzkazuje Gabča a vybrala Hej páni končelé.

0: Nádherná písnička s krásným textem Jiřího Štajdla ze 69. roku. Hej páni končelé, i takovou jste vybrali do písniček na přání přes naše webové stránky radioblaník.cz. Když tam budete na těch stránkách, dáte kontakt, tam jsou písničky na přání, jednoduchý formulář vyplníte a je to. Každopádně nám dejte alespoň 3 pracovní dny předem, abychom stihli vaše přání splnit. Za chvíli růže z papíru.
1: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: Taky Tap Tap a Ředitel autobusu, budeme dál hrát hezky česky.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
19: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
20: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
21: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
20: A co by nám mohlo ulehčit?
21: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
20: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
22: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
22: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
22: Pánové na burger s trhaným masem.
23: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
22: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Baník.
2: A krátké písničkové přání, které nám dorazilo z Kraslic, abychom zahráli Péťovi písničku pro radost od Tap Tap. Miluji tě, Jiřina vzkazuje, že posílá tuto písničku. Tak my taky zdravíme do Kraslic.

Na Blaníku Tap Tap, písnička Ředitel autobusu. A teď už zdravíme Štěpána. Posílá všem jen tak pro radost písničku od Brontosaurů Růže z papíru. Zdravíme Šťáhlavy.

0: že smysl má.
1: Z růže z papíru, brontosauři a další splněné přání. 7:08 navštívíme Chyňavu, tak to na dálku, protože z Chyňavy dorazilo přání a je tady krásný text. Milá maminko, děkuji ti moc, že to pro mě si už mých 13 let. Jsi ta nejlepší máma na světě, mám tě moc ráda, i když to občas tak nevypadá. Jsi fakt, fakt skvělá máma a všichni tři tě máme rádi. Tak všechno nejlepší k narozeninám, moc tě miluji, dcera Jana. Takový krásný vzkaz, děkujeme za něj. A Jana vybrala písničku od Škvorů Síla starých vín a my k narozeninám přejeme z Blaníku taky všechno nej.

Jarek Šimek a písnička Narozeninová, samozřejmě k narozeninám, jak jinak. Hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v práci. Miluji tě ze srdce, tvoje milující manželka a krásné děti Anička, Adélka. Musí poznat, komu to je, sám ten, komu je to určeno, protože tady není pro koho, ale zdravíme město Kadaň, ze kterého přišla tato krásná.

0: Taky přejeme všechno nejlepší za chvíli holky. A písnička pro mámu, taky dáme Helenu Vondráčkovou, skupinu Kapát. Máme toho hodně, hodně písniček na přání. Dnes při úterku 12. května, tak za chvíli se na to vrhneme zase.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Lucie, Nikča, Domča, Matyášek, Tchyně, Zdeňka napsali, abychom zahráli pro tatínka a píšou: milý tatínku, dnes máš krásné narozeniny, ať je tvůj den nejkrásnější ze všech. Měj úsměv na tváři a srdíčko vždy laskavé a zdravé. Chtěli bychom ti vyjádřit velké děkuji za všechno, co pro nás děláš. Přejeme ti ještě dlouhá léta, jsme rádi, že tě máme, tvá dcera Nikolka, syn Dominik, Matyášek, Tchyně, Zdeňka a zlobivá Lucie. Máme tě moc rádi. Jsi laskavý, hodný a moc si tě vážíme, tvá celá rodina. A tady už je Helena Vondráčková, Sladké mámení.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Tady vzkaz pro Matýska k 15. narozeninám. Velké přání pro bratrance dorazilo z Tloskova. A to přání zní: přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky, spoustu výher na PlayStationu, plnou nádrž do čtyřkolky a nekonečně důvodů k smíchu. Ať se ti daří ve všem, co tě baví, a školní dny utečou co nejrychleji a s co nejmenší námahou. Zůstaň pořád takový pohodář a vtipálek, jaký jsi. Krásné narozeniny a užij si svůj den naplno. A máme tě moc rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádio.
0: A z Tloskova s přáním přišlo zároveň, abychom zahráli Šamana od skupiny Kabát, a taky přejeme k 15. narozeninám všechno nej.

skupina Kabát a písnička Šaman. Teď budeme hrát písničku pro Marcelku Vodráškovou, Aňu Fagulcovou z denního stacionáře Louny a pro všechny maminky, které tam doprovází svoje zlatíčka. Všem přeje lásku, zdravíčko, štěstíčko, dobré srdíčko, stálý úsměv na tváři, ať se jim všechno daří a schází se vždycky partička. Posaďte se, už hraje písnička, to přeje Maruška, která poslala tento vzkaz a vybrala písničku pro mámu. No a my z Blaníku taky zdravíme.

co já. Holky a písnička pro mámu krátce před 8 hodinou a další písničková přání jsou přichystaná, tak po 8 třeba Aleš Ulm a šálek šípkového čaje.

0: Kolář, Ještě, že tě lásko mám. Tohle je Blaník, hraje vám hezky česky a navíc podle vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Pankrác, Syrfác, Bonifác o sobě dávají vědět. Dnes se ochladilo oproti včerejšku celkem výrazně a v noci má místy dokonce mrznout. Noční teploty 4 až 0, místy právě minus 2 stupně Celsia. Čekejte, že bude deštivo, dokonce někde sem tam se může objevit sněhová přehánka. Zítřek oblačný, zatažený, od rána sice může být ještě polojasno, ale to se potom změní a k večeru ojediněle taky nějaká ta přehánka a teploměr vystoupá na 10 až 13 stupňů na západě Čech, ale většinou na 13 až 17. Rádio Blaník.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. perfekta.poděbrady.cz
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Jelich
1: na rádiu Blaník.
2: A písničky na přání, tak vítejte v 8. hodině večerní. Máme tady těch přání, počítám to nějakých víc než 10. Dostane se na všechny. Teď ale Petr Kolář, ještě že tě lásko mám pro všechny dnešní oslavence. Pokud slavíte svoje narozeniny a třeba si na vás nikdo nevzpomněl, anebo máte křestní jméno Pankrác, tak vám přejeme všechno nejlepší k vašemu svátku. A hlavně pro vás máme písničku Petr Kolář.

0: Hrajeme podle vás. Z Mirošova nám napsal náš posluchač, abychom zahráli šálek šípkového čaje pro paní sociální pracovnici, psycholožku a personálku na pavilon 32B a 32A všem pacientům psychiatrie, kteří se tam léčí. A všechny má moc rád a zdraví Otík. Otík vybral tedy šálek šípkového čaje. My taky zdravíme a posíláme.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Sabina taky napsala, abychom zahráli Honzovi Řezničkovi do Heřmanic a vzkazuje: lásko mého života, si mým světlem ve tmě, miluji tě nade vše. Brzy budeme spolu, tvá ženuška Sabi. No a vybrala Lucku Vondráčkovou a písničku Vzkaz v láhvi. Zdravíme do Světlé nad Sázavou, odkud přišel tento vzkaz.

Lucka Vondráčková, písnička Vzkaz v láhvi, teď už Standa Hložek, Petr Kotwald, holky z naší školky, protože z Osečné přišel vzkaz, abychom zahráli vnučce Marušce Hausrové z Osečné ke krásným 11. narozeninám. Vzkazuje Maruško, přejeme ti hodně zdraví, veselosti, si náš drahokam. Dědouš a babička Hausrovi posílají tento vzkaz a vybrali písničku. Taky přejeme Marušce všechno nejlepší k narozeninám z Blaníku a tady už je Standa Hložek a Petr Kotwald.

Čtvrt na devět došlo na vzkaz Marka, kterého zdravíme do Hradce Králové, posílá písničku pro radost všem, kteří ji dlouho neslyšeli, a vybral písničku Marie Rotrové Lakomá. Tak Marku, já jsem ji taky dlouho neslyšel, máme doma desku Marie Rotrové, ale už dlouho nebyl čas si ji pustit. Je tam tato písnička a je hezká. Tak pro všechny, teď Lakomá.

0: Marie Rotrová, písnička Lakoma teď na Vlaníku. Za chvíli třeba Kateřina Ševidová.
1: Naše noc!
0: Naše noc, protože i takovou jste vybrali, taky Marek Ztracený, Naše cesty, Lucka Bílá, SMS. Písničky na přání vám hrajeme každý den po 19. hodině. Stačí si napsat třeba přes web radioblaník.cz, kliknete na kontakt, tam se rozbalí písničky na přání, vyplníte, odešlete, je to a potřebujeme minimálně 3 pracovní dny, ale pak vám garantujeme, že se i na to vaše přání dostane. Tak za chvíli, Katka Ševidová.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
9: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
8: A co by nám mohlo ulehčit?
9: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
8: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
15: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
16: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
15: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
17: A mají tam třeba i dětský kolečko?
18: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
19: Mat. Ten obchod mám rád.
17: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
4: Hele, ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
12: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
4: Počkej.
20: Castle.
21: Castle Video.
20: Sakra.
21: Castle Video.
22: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
21: Zamkni video.
22: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
23: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
24: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
25: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

0: Diddy and Kia, písnička Despacito, krátce před 8:30, minutka nám zbývá a 8:30 je tady a ještě máme před sebou asi 6 přání, tak pojďme na ně. Jana nám napsala z Benešova, že chce zahrát písničku pro Olinku Sedleckou z Říčan k dnešním narozeninám a vzkazuje, ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky a všechno nejlepší, přeje Jana. Jani, my se připojujeme, taky přejeme všechno nejlepší a Jana vybrala Katku Ševidovou a písničku Naše noc.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Katka Ševidová, Naše noc. S Příbrami napsal Ondra, abychom zahráli k dnešním narozeninám milované mamince Janičce z Příbrami a přeje hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Děkuji za tvoji vzornou péči o nás, píše Ondra. Lásku, trpělivost a pochopení a buď naším zářivým sluníčkem i nadále. Vše nejlepší ze srdce přejí manžel Ondřej, dcera Janička a syn Ondrášek. Rádio Blaník taky. No a Ondra vybrala písničku od Marka Ztraceného Naše cesty. Tak tady je, posloucháte písničky na přání na Blaníku.

0: Ztracený a písnička Naše cesty, tak uvidíme, jaké jsou naše písničkové cesty, koukám na vaše přání, tak splníme ještě tři. Petra Habku.
1: On je náš
0: Krakono Šališnici, taky Lucka Bílá, SMS. Koukám, že tady je ještě jedno zajímavé přání, Jiří Schillinger, Švihák Lázeňský.
2: Je tak báječný, Švihák Lázeňský.
0: Takové jsou dnešní úterní písničky na přání. Napište si taky o tu svoji, třeba do těch dalších písniček na přání přes web radioblaník.cz. Je to velmi snadné, najdete tam kliknutí na kontakt a pod tím písničky na přání, asi tři různá okénka, vyplníte jméno, e-mail, kdy chcete nechat zahrát, komu chcete nechat zahrát a váš vzkaz a už to bude v našem vysílání. Když nám dáte tři pracovní dny předem, tak se na vás jistě dostane.
3: Hodně pohody a ještě více písniček.
4: Přesně to vám u nás na Blaníku navízíme i večer.
3: Od 7 písničky na přání.
5: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
4: Od 10 písničky z lásky.
3: Hodně pohody,
4: ještě více písniček.
3: A to vše bez zbytečného povídání.
4: Rádio Blaník.
3: Pohodové české rádio.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: byl Brian Adams a otvírám další písničkové přání. Dorazilo ze sloupu v Čechách a drahé kamarádce Klárce posílá Šárka vzkaz a taky písničku ke krásným a posledním náctinám. Tak je tady ikonická píseň SMS se vzkazem Klárko, ať si stále přesně taková, jaká jsi, a ať tě nejen tato píseň provází i do dalších, již starších let. A všechno nejlepší, tak my z Blaníku k 19 nám taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Ze Strakonic došel vzkaz, abychom zahráli tam nahoru hezkou písničku panu Václavu Tomáškovi z Mladotic, který odešel bez slůvka rozloučení. Moc a moc scházíš, jsi nenahraditelný, sourozenci s rodinami, dcery Michalka a taky Simonka vybrali tuto písničku Jiřího Schillingera.

Švihák Lázeňský napsal nám Jarda, abychom zahráli písničku Petra Habky Pán hor z filmu Krakonoš a lyžníci. Vzpomínka na Áju z Černého dolu, která by dnes oslavila své 57. narozeniny. Že pre...

0: Hill teď na Blaníku a budou za tři minuty už, bude za tři minuty devět. Po deváté třeba Hana Zagorová malují zase obrázky.
1: Krásné auto v garáži, přepichový byt.
0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: A taky Karel Gott, když muž se ženou snídá.
2: Když muž se ženou snídá.
0: Teď ještě krátce počasí a taky doprava. Pokud jste na silnicích, tak pozor, pokud míříte po dálnici D8.
3: Blaník za volantem.
0: Dálnice D8 na 77. kilometru je uzavřená, více Adam z ředitelství silnic a dálnic.
4: Z důvodu vyprošťování nákladního vozidla po nehodě na 77. kilometru je stále uzavřena dálnice D8 ve směru na Prahu. Odklon dopravy probíhá v 80. kilometru exit Knínice. A k poruše autobusu došlo na 33,5. kilometru dálnice D2 ve směru na Slovensko. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení.
0: A pozor taky v Krušných horách. Krušné hory totiž dneska v podvečer skutečně zasypává sníh a sněžení má ještě několik hodin trvat, tak meteorologové varují aktuálně před souvislejší sněhovou pokrývkou v Krušných horách. Opravdu jeďte opatrně, pokud máte dopravní informace, zavolejte nám do rádia Blaník na 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: V noci se ochladí až na minus 2 stupně Celsia, ale nejčastěji bude od 4 stupňů do nuly. Právě minus 2 stupně Celsia čekáme na jihu Čech a v Krušných horách, takže na západě Čech taky. No a co se týká zítřka, bude oblačno, zataženo. Západ Čech bude zase stále nejchladnější od 10 do 13 stupňů Celsia, ale jinak 13 až 17.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Když potřebujete brýle, tak...
13: Bob Optik.
12: Když kontaktní čočky... Tak.
13: Bob Optik.
12: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
13: Bob Optik.
12: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
13: Bob Optik.
12: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
14: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
3: Po deváté večerní vám přeji krásný poslech Blaníku a teď už Hana Zagorová, maloj zase obrázky, za chvíli i slovenská skupina Elán a pak taky třeba Jakub Smolík, tak mějte krásný večer.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Lighthouse Family na Blaníku při úterku 12. května na Pankráce vám hrajeme takto. Ano, tři zmrzlí muži, Pankrác, Servác a Bonifác, takové jsou různé pranostiky. Na tři zmrzlé, říká se, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. No, pranostik je celá řada a musím říci, že vzali za své, protože Pankrác, Servác a Bonifác skutečně asi nám ukážou, co můžou, protože už nám docela dost nasněžilo v Krušných horách. Já vyzkouším vaši pozornost, ano, schválně. Jestli pak teď posloucháte klidně v Krušných horách okolí nebo kdekoliv jinde, ono se nám ochladilo a mě zajímá teď, kdo se jako první dovolá na 800 109 109, jaké počasí je právě tam u vás, jak se vám zdá oproti pondělku a víkendu to ochlazení, super, protože opravdu Pankrác skutečně řádí o 106 a srazil nám teploty tak o 10 stupínků dolů. V noci nám má zase mrznout a nad ránem se místy mohou objevit minus 2 stupně Celsia. Ke třem zmrzlým mužům pranostiky často přidávají také Žofii, ta přijde v pátek. A říká se, že svatá Žofie políčka zalije. Už máme několik volajících, tak já schválně vezmu tohoto, kdo pak je tam, Rádio Blaník, dobrý den. Kdo pak na telefonu? Evo, zdravím, kam? Kam vás zdravím?
1: Do Ostravy.
0: Do Ostravy, no tak Ostravu jsem nezmiňoval, jak je v Ostravě, ochladilo se?
1: No, ochladilo se strašně moc, ale jako neprší.
0: Neprší, neprší, vidíte to. Tak úplně na opačném konci republiky sněží Krušné hory. Tak to asi Ostravu nečeká, myslím si. Tak díky na Pankráce, Serváce a Bonifáce se musíme připravit na to, že se tedy i nad ránem musíme teplé obléct. Máte teplé oblečení na ráno?
1: No, na ráno ještě ne, teď mám teď na pyžamo.
0: No to myslím, ale jako připravené na ráno, nebo vy to chystáte, až než vyrazíte?
1: Ano, podle toho, co bude za počasí, tak podle toho si to nachystám.
0: A dneska ráno jste to nepodcenila?
1: Nepodcenila, měla jsem dokonce i takový sukár do práce, který jsem si říkala, že možná ho budu potřebovat, tak jsem měla takový vzduchovou techniku, všechno sebou, nepotřebovala jsem ji.
0: No ale byla jste připravená na všechno?
1: Ano.
0: Přesně tak. Tak zdravíme Ostravu, kolik tam teď máte stupňů? Nevíte. Nekoukala jste?
1: Ježíš, to nevím, pocitově 10?
0: Pocitově 10. Já si myslím, že dokonce i méně může být. Tak vás zdravím do Ostravy a mějte se krásně, ještě dvakrát bude mrazivé ráno, tak s tím počítejte a přejeme tedy hezký týden.
1: Taky moc děkuju a mějte se krásně, miluju vaše rádio.
0: Děkujeme a my jsme rádi, že jste zavolala takhle večer. Dobrou noc, přejeme.
1: Dobrou noc.
0: A zahrajeme k tomu ještě slovenskou skupinu Ela na písničku Otazníky. Ano, Pankrác, Servác, Bonifác. I letos to vyšlo, zase nám ty teploty srazí ti do pánové trošku dolů. Ono se dostává, ty pranostiky nejsou pro nic za nic. Teď už Eláni.

0: Jakub Smolík a písnička Blázen žárlí, ano, telefony drnčí o 106. Možná s námi chcete hrát o vstupenky na konopiště, ale nevolejte, nevolejte, protože naše hra je od 8 hodin ráno do 7 hodin do písniček na přání. A je to tak, že vám ráno v 8 Petr Slíva dá krátkou ukázku. Ostatně dneska to taky tak bylo, ta ukázka zněla takto. Fotku, láska. No a kdo poznal, tak se mohl dovolat, ale na konci té písničky je potřeba být první na telefonu 800 109 109 mezi 8 hodinou raní a 19 hodinou večerní a to se podařilo naší posluchačce. Musím tedy říci, že kolega Pepa Černý ji trošku vystresoval.
1: Dobrý den, tady Šárka z Pardubic, já volám kvůli lístkům na konopiště.
2: Počkejte, máme vyprodáno, Šárko, ale...
1: Já vím, ale já jsem slyšela písničky Jakuba Smolíka, tak si myslím, že to bylo ono.
2: No myslíte si to správně, Šárko z Pardubic, takže máte lístky.
3: Ježišmarja, jak on vás týrá.
2: To je hnus, co?
3: Normálně, to bych snad nahlásila.
0: Tak zase zítra po 8. poslouchejte ukázku a hlídejte v našem vysílání, zda zasní ten konkrétní zpěvák nebo zpěvačka, prostě další hvězda konopiště.
4: Jedinečné a vyprodané.
5: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
4: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
5: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
4: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
5: Každý všední den
4: u nás na Blaníku.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Na Blaníku za chvíli Petr Muk nebo Michal Tučný. Slunce má. Přejeme krásný večer, právě teď už je 9:30.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned.

0: Automata vevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
10: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
11: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
12: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
11: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
12: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
13: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
15: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: co jsem žil.
1: Michal Tučný a písnička Abych tu žil. Na Blaníku vám přejeme hlavně krásný poslech, hezké úterý. Sledujeme na dálku fotbalové utkání. Ve skupině o titul hraje Sparta s Viktorkou Plzní doma na svém hřišti. Sparta v 89. minutě, představte si, hraje s Plzní bez branek. Zatím je to tedy 0-0. Odpoledne se hrály další zápasy. Mladá Boleslav podlehla doma Dukle 1-2. Slovácko zvítězilo nad Baníkem Ostravou, 2-1. No a Zlín prohrál s Teplicemi. Bylo to 2-4 dnes odpoledne. Tak uvidíme, jak nakonec dohraje Sparta s Viktorkou Plzeň. Mimochodem asi víte, že dnes rozhodli po šíleném utkání Slavie a Sparty, hlavně ten konec, který byl neskutečně dramatický, tak rozhodli pro kontumaci. 0-3 Slavie Sparta Praha. Takže Sparta Praha z víkendového utkání si veze 3 body a na Slavii v tabulce jí dělí v tuto chvíli pouhých 5 bodů. Takže taková výhra nad Plzní, ta by byla velmi cenná. Nicméně druhé místo má Sparta úplně jasné. Zítra už je středa a na Blaníku nás čeká další Pepův parťák.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Zítra se to stane. Přivítám tady na Blaníku dalšího parťáka. A musím říct, že to je můj oblíbený herec. David Matásek přijde. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
5: Pohodové české rádio.
1: 9:45. Nevím, co máte na sobě. Kdyby náhodou nic, my pro vás máme pyžamo. Je to skupina Botox, která zpívá tento hit Pyžamo. Tak rádi posíláme za chvíli i Karel Gott. A hrajeme si na Blaníku hezky česky. Přejeme krásné úterý a hezký večer s Blaníkem.
6: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucít

0: snídá, tak teď asi spíše večeříte, ale myslím si, že už je dávno po večeři, tak snad jste si alespoň vychutnali tu krásnou písničku. Po 10. večerní písničky z lásky, třeba skupina Krištof a Plán. Klesáme výš, stoupáme hluč. Do písniček z lásky se vešel taky Dalibor Janda s písničkou Tisíckrát krásnější. A taky Tereza Mašková o nás dvou. Tak hezky bude hrát Blaník, ano, hezky česky a navíc písničky z lásky. Teď dovolte ještě krátce pohled na silnice a taky počasí.
1: Blaník za volantem.
0: Informovali jsme vás o uzavřené dálnici D8 na 77. kilometru. Čerstvá zpráva dorazila asi před 2 minutami. Vyprošťovací práce ukončeny, odklon dopravy zrušen. Provoz na dálnici D8 obnoven v obou směrech. Tak to je dobrá zpráva na závěr dnešního vysílání Rádia Blaník těsně před písničkami z lásky. A ještě prozradím, že nám pořádně sněžilo v Krušných horách a stále sníh přetrvává, tak pokud míříte přes Krušné hory, tak jeďte opatrně.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc může být deštivá a právě taky sněhová, hlavně v Krušných horách, kde teploměr klesá k minusovým hodnotám. Většinou nás čekají 4 stupně nad nulou až 0, no ale na západě Čech právě i v nížinách může být okolo -2 stupňů Celsia. Zítra pak oblačno, zataženo, ráno a večer ještě polojasno, ale k večeru se pak zatáhne, čekejte přehánky. Teploměr na západě Čech maximálně do 13 stupňů, jinak většinou od těch 13 do 17 stupňů Celsia.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
3: Písničky z lásky na rádiu.

22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam třeba i dětský kolečko?
12: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
15: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Teso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
14: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
16: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí Q.
17: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
6: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. Lesy.cz.u.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasňuje, na severu Čech se místy vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, ráno a k večeru bude na některých místech i polojasno až jasno. V severním polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
9: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
8: A co by nám mohlo ulehčit?
9: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
8: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: A mají tam třeba i dětský kolečko?
14: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
15: Mat. Ten obchod mám rád.
16: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
17: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
16: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
19: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Op. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasňuje, na severu Čech se místy vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, ráno a k večeru bude na některých místech i polojasno až jasno. V severním polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
9: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
8: A co by nám mohlo ulehčit?
9: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
8: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

Je s vámi krásné ráno nebo dobrou noc, můžete si vybrat. Nicméně dnes už je 13. květen a svátek slaví servác. Všem serváčům přejeme všechno nejlepší. V lidové pranostice je jedním ze tří zmrzlých mužů. Pankrác, servác, bonifác. No, dali o sobě vědět dost. Krušné hory večer zasypal sníh a srážky trvaly několik hodin, takže pokud pojedete přes Krušné hory, tak velmi opatrně celou noc i celé ráno, protože ten sníh musí roztát. A hlavně vám přejeme, abyste ten dnešek zvládli. Je to 133. den roku 2026 a mimochodem je to Světový den koktejlů. Slavil se poprvé v roce 1999. Připomíná se jim definice koktejlu, tedy míchaného nápoje, která vyšla poprvé 13. května roku 1806 v americkém časopise. Tak vám přeji ale krásné ráno, tady je Blaník a hrajeme si hezky česky.

0: Zpíváme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasňuje, na severu Čech se místy vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, ráno a k večeru bude na některých místech i polojasno až jasno. V severním polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to

0: vrátit se. Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 13. května, dnes má svátek Servác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Meteorologové předpokládají k ránu přízemní mrazíky, ty mohou ohrozit kvetoucí ovocné stromy i vzešlou zeleninu. Liga proti rakovině Praha uspořádá 30. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Letošním tématem jsou nádory hlavy a krku. Dnes také začíná 10. ročník happeningu ZUŠ Open, potrvá do 1. června. V Benešově startuje třídenní konference Hospodonalej, proměna pohostinských zařízení v moderní době. V 10 dopoledne proběhne ve Vyšším Brodě zahájení stavby cyklotrasy, a to mezi Českou republikou a Rakouskem, včetně odpočívky s dobíjením elektrokol. Na zámku v Děčíně se koná 55. ročník mistrovství floristů České republiky s názvem Děčínská kotva. Ústecký kraj v elektronické aukci prodává mimo jiné zámeček Milešov, anebo také hraniční přechod Mníšek v Krušných horách. A v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně začne výstava 120 umělecky stvárněných filmových klapek. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasňuje, na severu Čech se místy vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty plus 4 až 0 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, ráno a k večeru bude na některých místech i polojasno až jasno. V severním polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.